0: Around the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v jejím životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velká nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslavia on Hungary, books was how many thousand? And in Christmas day, one week or ten days before Christmas, about 2,000-3,000 books were sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they said they had their book. Yoga and Dead Life in Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedině, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhuji, Holy Guruji's fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language,
1: kolik knih v němčině,
0: Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jógu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v jejím životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v jejím životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swamiho Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy yogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swamiho Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: Byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A také mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jógy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the Shilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Didn't clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Já jsem řekl ano.
0: Do you need a laddu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost?
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl?
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Dip Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Dip Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, tak, víte, jak je to? Ty rakšasové zaútočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see the Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: It's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten
0: But we are
1: velký.
0: Now. We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, hari om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku. Hari Om.
1: Nastartujte a
0: Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuj nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se to vzdal.
0: And he said, I will not be it.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that rakshasa,
1: ten rakshasa,
0: who want to destroy you,
1: který vás chce zničit,
0: went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil v maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byly nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So, also like diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to.
0: Yes. So, likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hosiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thaga ki, thagti hai dam pila ke. So this I will, Aslaram ji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning, 3:30.
1: Tohle je Aslaram ji bhajan, velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Posedni si.
0: Mala pero. Meditate.
1: Meditate.
0: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiar rehna banda, oh my friend.
1: O můj příteli.
0: Be alert.
1: Buď bdělý.
0: Hoshiar rehna banda.

0: Krishna.
1: Podívejte se na Paramahamsa Rama Krishnu.
0: Look, Rama Krishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
1: Žák, Vivekanand.
0: So there are many. Read their lives and look to them.
1: A na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many, many things we have to be careful. I give you a warn.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shilakpurji Siddhapeet Parampara.
1: A pozdrav Shri Alakpurji Siddhapeet Parampara.
0: My dear pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And hari om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect, thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bhar means weight.
1: Bhar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bhar. Bhar means weight.
1: A bhar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha. Když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.

0: Ab sop dia sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Ab means today, now.
1: Ab znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life, and we gave all our lives troubles, all our lives happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget.
1: Než zapomenu.
0: Thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu.
0: That they are letting us use this beautiful Tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný Tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chinese Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A uvařili 8 litrů čaje.
0: So you know what needs to be done?
1: A tak víte, co nás čeká?
0: And also many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
1: Mnozí z vás pomáhali a nachystali ty krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti darovala nějaké pizzy.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno, ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: Maybe we are not, but
1: možná, že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so
1: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Ye jeet tumhari, ye haar tumhara. The problem is whenever we are hit with any negativity.
1: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
1: Máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God, and then we remember Gurudev, and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme si na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go serve. So when we say that we come to you and we give everything to you,
1: a tak když říkáme přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám,
0: we don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jeet tumhari haatho mein, which means my win, my success, that is also in your hands.
1: Jeet znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or haar tumhari haatho mein, which means haar means to lose, my loss, my unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Haar znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera nischay bas ek hi hai, drad nischay, we were talking about this yesterday.
1: Nischay, o tom jsme včera mluvili.
0: Drad nischay means determination.
1: Drad nischay znamená odhodlání.
0: How many remember this 5 rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch 5 pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you want.
1: Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again, how many of you remember the 5 rules of
1: students? Pamatuje těch 5 vlastností studenta?
0: Anyone? Okay. Kak chesta, kak chesta. Repeat after me,
1: opakujte
0: please.
1: Po mně, prosím.
0: Bako dhyanam, Shvana Nindra, Tathaiva Cha, Alpahari, Grahatyagi, Vidyarthi, Pancha Lakshanam. Panch means five, obviously.
1: Pancha znamená pět.
0: Lakshan, the word Lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit.
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arti znamená ten, kdo ho dostává.
2: Can we turn off the fan, please?
0: Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arti, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
1: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
1: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
1: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
1: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
1: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
1: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
1: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
1: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
1: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
1: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
1: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
1: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
1: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
0: So drada niščej means that determination.
1: Dhradanishcha znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this dhradanishcha.
1: A tato shloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto dhradanishcha, o tom odhodlání.
0: Kaka chishtha, kaka means?
1: Kaka znamená?
0: Crow.
1: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
1: Máme rádi vrány, že?
0: Kaka chesta, the determination, the drada nischaya of a crow.
1: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
1: Co byl ten příběh?
0: With a crow?
1: S tou vránou.
0: Even the stories we don't remember.
1: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
1: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
1: prosím,
0: now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
1: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
1: Já dostávám komentáře, že se na satsang opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
0: And I'm a stubborn one.
1: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the one.
1: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
1: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
1: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
1: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
1: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
1: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Dev Puriji drank few days back.
1: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Dev Puriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
1: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
1: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
1: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
1: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbhamela.
1: Na Kumbhamelu.
0: And then you know the rest.
1: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
0: What happens and what doesn't happen.
1: Co se stane nebo nestane.
0: How your digestive system works.
1: Jak vaše trávení funguje.
0: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
1: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
0: But the energy of the Sangam Hall was so strong because of all of your sadhana.
1: Ale ta energie ze Sangam Hali byla tak silná díky vaší sádhaně.
0: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
1: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie vší vaší sádhany.
0: But there was only one problem.
1: Ale byl je tam malý problém.
0: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
1: Niranjanji měl žízeň, když vedl anushtánu.
0: So he drank half of the pot.
1: Půlku té vody z té nádoby vypil.
0: And the vessel, the opening of that was very narrow.
1: A ta nádoba, ta láhev měla úzké hrdlo.
0: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
1: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
0: But for the crow, it has such a small beak.
1: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
0: So it couldn't drink water from it.
1: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
0: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
1: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma yogu.
0: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
1: Začala po celém ášramu sbírat malé oblásky a kamínky.
0: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
1: A jeden po druhém je házela do té nádoby. And do té lahve.
0: Slowly.
1: A pomalu.
0: Manava dhire chal gaganagara charana re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
1: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
0: That's the problem with us.
1: To je náš problém.
0: Politicians and sadhus.
1: Politici a sadhuové.
0: You give us the microphones.
1: Dáte nám mikrofon.
0: And it's hard to get it back.
1: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
0: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
1: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
0: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
1: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme tam s časem.
0: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandleshwar Vishwakanand Bhartiji Maharaj.
1: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu.
0: And you can go hours.
1: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
0: But that's the beauty of the wisdom.
1: A to je krása moudrosti.
0: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
1: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
0: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
1: Není to Svadharma, ale Paradharma.
0: All the knowledge which is in them.
1: Všechno to poznání, které je v nich.
0: It's too much for them to keep within themselves.
1: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
0: And as the life has no estimate of time.
1: A protože život není omezen časem.
0: They share as much as they can.
1: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
0: For what?
1: Proč?
0: For Jana Kalyan.
1: Pro Jana Kalyan.
0: What does Jan mean?
1: Co znamená Jan?
0: People.
1: Lidé.
0: What does Kalyan mean?
1: Co znamená Kalyan?
0: Well-being. Any other? Kalyan blaho, means kalyan. To well-being or to free them, liberate them.
1: To znamená osvobodit je.
0: So for Jala Kalyan, they share as much as they have.
1: Proto Jan Kalyan, proto se podělí, co mají.
0: So coming back to the crow.
1: Tak se vraťme k vráně.
0: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
1: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
0: To reach back to the topic from where I started.
1: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
0: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
1: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
0: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
1: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala.
0: And finally, when that water level rise,
1: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
0: then he dragged water out of it.
1: Tak nakonec se dokázal napít.
0: But now don't say that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havran, on. A já jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dhrida nischaya should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischaya bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. Only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness, that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
0: and we put it in the subconscious mind,
1: a propíšeme to do podvědomé mysli,
0: then by hook or crook that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
0: So if we have a certain wish, if we have some nischaya, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे. I love this English Hindi because you know it's jal but here you wrote jala so I read jala.
1: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name like yesterday how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V I D Y A.
1: Ona to píše V I D Y A.
0: But we pronounce it V I D H Y A.
1: Ale my to
0: Vidya, dha.
1: Pro ve skutečnosti to vyslovujeme s tím dh, dha, Vidya.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď, sotva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So, the problem is, there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, they are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit sh.
0: Sure. Sure is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy sh v Indii.
0: One is sa for Swamiji.
1: Jeden je sa pro Swamijiho.
0: One is sha.
1: Jeden je sh.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak That's vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
0: Sh for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to sh.
0: That's the third sh which is only in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: Není
0: but
1: to mithya,
0: mithya.
1: Ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is In this world, I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere sab guna dosh samarpit ho Bhagavan tumhare haatho mein. O Lord, O Gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: O Gurudev, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuj u tvých lotosových nohou.
0: Jab jab mujhe janam mile, to tav charano ka pujari ban saku. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek rag ka hotar tumhare haathon mein. You have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
0: Jab sansar ka kaidi banu nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
1: My všichni jsme kaidis.
0: What is kaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hinštiny.
0: Kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: Naman Sukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Man Sukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkama bhava.
0: Sakam and nishkam.
1: Je sakam a nishkam.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti s nishkam bhav z nesobecky.
0: Fir anta samay mein pran taju sakar tumhare haatho mein. And in the last moment when I leave this mortal body.
1: A v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo.
0: Then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou.
0: Is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands,
1: a když všechno je tedy v jeho rukách,
0: when happiness is in their hands,
1: i to štěstí je v jeho rukách.

0: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
1: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
0: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
1: there's time for you to get up and get something.
0: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
1: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: Sri Deepthanem Bhagavan Ki Jai. Sri Sri Vishwagandhasya Paramaswami Maheshwaranji Guru Deva Ki Jai.
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले लंबी लंबी खाई. What does that mean?
2: Co to znamená?
1: हजार बहत्तर नदियाँ चाले, thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Saraswati, but which aspect so far?
2: Saraswati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what did we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So, what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: Čakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadhvi Swami Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci s růží?
1: It looks very beautiful. Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokovou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work,
2: práce,
1: home,
2: doma,
1: family,
2: rodině,
1: kids,
2: děti,
1: partners,
2: partner, partnerka,
1: boss,
2: šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
2: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
2: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
2: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, lobha, ahankara, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
2: To jsou všechny ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
2: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we will get out of it.
2: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
2: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
2: Záleží na tom, ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
2: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
2: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
2: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
2: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
2: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
2: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is
2: tam
1: a guitar.
2: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
2: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
2: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
2: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
2: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
2: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
2: Připomíná nám
1: life.
2: To, život.
1: Too much work.
2: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
2: Se rovná stresu.
1: Too less work.
2: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
2: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
2: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
2: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
2: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
2: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
2: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
2: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
2: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
2: Co nám to dává?
1: Distance.
2: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there's something to lose.
2: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us, we can learn from each person around us, we can learn from everything.
2: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
2: A co nás Sarasvati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
2: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
2: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about few days back?
2: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
2: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
2: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity, teaches us clarity, awareness and balance.
2: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze.
1: Yoga teaches us unity.
2: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
2: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
2: A my máme všechny tři máme.
1: Chintamata karana. Teri.

0: निप्तान्यं भगवान् की जय। श्री विश्व कुंदेश परम स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narození, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartike Bhagavan, loji. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time.
3: A někdo se zeptá toho tehdy mladíka.
2: When he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but.
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujímu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but.
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always a ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So she said, Guruji, but he never listens.
3: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
2: Then Guruji starts laughing.
3: A Guruji se začne smát.
2: And he said,
3: a řekne,
2: the problem is,
3: ten problém je,
2: that he or she is speaking without awareness.
3: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
2: And you are listening without patience.
3: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
2: So until we don't have awareness while talking,
3: pokud nemluvíme pozorně,
2: and if we don't have patience while listening,
3: a nemáme a nenasloucháme trpělivě,
2: it won't be a normal conversation.
3: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
2: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
3: Protože můžeme to říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
2: But there is zero awareness while talking.
3: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
2: And that's how arguments start.
3: A takhle začínají hádky.
2: That's how the first crack in the relationship starts.
3: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
2: Because the other person who is listening,
3: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
2: is not patient enough.
3: Není dost trpělivý.
2: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
3: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, tamhle to, proč si udělal tohle, neudělal tamhle to?
2: And before he and she can finish the sentence,
3: a než ještě dokončí tu svoji větu,
2: the other one will start.
3: A ten ostatní už jako vybuchne.
2: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
3: Ale tohle, ale tamhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
2: We all did it.
3: Všichni jsme s tím prošli.
2: We all did it in our relationships.
3: V těch našich vztazích.
2: We all did it in our friendships.
3: Stalo se nám to s přáteli.
2: We all did it in our day-to-day life.
3: Zažíváme to v každodenním životě.
2: We talk without awareness, we listen without patience.
3: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
2: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing which he's trying to convey,
3: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
2: then there won't be any confusion and misunderstandings.
3: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
2: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk,
3: a ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
2: we will solve so many problems.
3: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
2: Vikram? Where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
3: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
2: Caterly garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha. Which means,
3: a to znamená,
2: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot.
3: Ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby.
2: The one which is mixed with chai leaves and sugar.
3: Ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
2: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
3: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
2: So there. It's, I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
3: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
2: Doesn't matter.
3: Tak je to jedno.
2: So, awareness and patience very important.
3: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
2: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
3: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
2: Practice.
3: Cvič.
2: Meditate.
3: Medituj.
2: Do our mala.
3: Dělej svou málu.
2: Because meditation increases the awareness.
3: Protože

0: Meditace zvyšuje uvědomění.
1: And mala is helping our patience.
0: A mala pomáhá naší trpělivosti.
1: You know how?
0: Víte jak?
1: We start our mala.
0: Začneme naši málu.
1: We're halfway through.
0: Jsme v půlce.
1: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
0: A já to takhle dělám, nevím jestli vy.
1: Open our eyes and check where is this end.
0: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
1: So that awareness and that patience we can learn from mala.
0: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na mále.
1: That's why we have sumarans.
0: Proto máme sumarany.
1: Which does not have that guru bead.
0: Ten tam nemají tu kuličku gurua.
1: So you just go on and on.
0: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
1: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
0: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
1: This tree has to have roots for it to grow.
0: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
1: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
0: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
1: There are so many different forms and factors which we worship.
0: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
1: Wisdom we take Saraswati ji.
0: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
1: Wealth we take Lakshmi.
0: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
1: We want fierceness, anger Kali.
0: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
1: We want to be fearless Durga.
0: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
1: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
0: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
1: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
0: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: Now we will slowly start with the practice.
1: Pomalu začneme se cvičením.
0: Take the Anandasana.
1: Lehněte si do Anandasany.

0: Once deep inhale and with exhalation relax your whole body.
1: Hluboký nádech a s výdechem uvolněte celé tělo.

0: And now once a deep inhale.
1: A hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pohněte prsty na rukách, na nohách.
0: Inhale, stretch your body.
1: S nádechem protáhněte tělo.
0: And exhale, relax.
1: A výdech, uvolnění.
0: And now we will do Pavan Muktasan.
1: A nyní budeme dělat Pavan Muktasana.
0: Before start asanas. And try to feel that you are pressing the low back to the floor.
1: A vnímejte, jak oblast bederní páteře tlačíte k podložce.
0: Right leg, inhale.
1: Pravá noha, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale, head to the floor.
1: Nádech, hlava k podložce.
0: And exhale, stretch your leg.
1: A výdech, noha.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Exhale.
1: Výdech.
0: Try that your shoulder blades remain on the floor. Inhale.
1: Snažte se, aby lopatky zůstaly na podložce.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Second round. Inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And one round more.
1: A ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nadechujeme.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And try to feel circulation in your legs.
1: A vnímejte krevní oběh v nohách.

0: And now, slowly sit in Vajrasana.
1: Pomalu.
0: On the left side and slowly sit.
1: Přes levý bok pomalu přejděte do sedu ve Vajrasaně.
0: We will practice Vajrasana, tiger.
1: Budeme cvičit Vajrasanu, tygra.
0: Beginning and ending is the same.
1: Začátek a konec je stejný.
0: Try to go nicely up.
1: Zkuste jít
0: and down.
1: Nahoru a dolů.
0: Not on this way.
1: Ne, takhle ne.
0: And when we practice tiger,
1: když cvičíme tygra,
0: try that your pelvis.
1: Snažte se hlídat si pánev.
0: And hip joints remain in the same level, like you have here vasavaga. Try to make on this way up.
1: Tak, aby, jako
0: and look up.
1: Položenou vodováhu na v oblasti beder a kyčlí, tak aby tam zůstalo pořád. Tak,
0: not on this way.
1: Aby tam zůstalo pořád vlastně rovně, vodorovně pánev.
0: That
1: ne takhle.
0: It's up.
1: Nevytáčet pánev nahoru.
0: Try that your hip joints is the, all the time on the same level like you are.
1: Vaše
0: kyčle with the both knees on the floor.
1: Pánev a kyčle by měly pořád ve stejné pozici, jako když máte obě kolena na podložce.
0: It is also like Marjorie.
1: Je to podobné jako Marjorie.
0: For spinal column, but deeper we will have inhalation and exhalation, what means deeper yoga breathing.
1: Ale hlouběji to působí na dýchání, to znamená hlubší yoga.
0: And most we will have strengthening the buttock muscle.
1: A posiluje to i jižďové svaly.
0: It is excellent for your psoas muscle stretching and correcting that the both side is equal.
1: A je to skvělé na posilení bederních svalů, protože ho posilují a vyvažují, aby byly na obou stranách stejné.
0: And now we will start together, first with the right leg.
1: Začneme společně nejdřív pravou nohou.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two. Right knee to the front head, but
1: pravé koleno.
0: Your foot is above floor.
1: Zvednout chodidlo od podložky. Tři.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: Not too much bend or not too much straight, little.
1: Ani nepropínáme, ani neohýbáme.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Knee on the floor. Nine.
1: Koleno slowly na podložku. Up. Devět. Jdeme nahoru.
0: And ten. Sit.
1: A deset. Sedíme.
0: Now on other side.
1: A na druhou stranu.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dvě.
0: Knee to the front head.
1: Koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Up.
1: Noha nahoru.
0: Same level.
1: Pozor na polohu pána.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: Pomalu se na deset
0: posadit. Also, when we practice,
1: když cvičíme,
0: try that not on this way.
1: Aby to nevypadalo takhle.
0: But your leg is not on the floor.
1: Aby se
0: up.
1: Noha nedotýkala, chodidlo nedotýkala podložky.
0: On that way we are strengthening the psoas muscle.
1: Protože tím prosilujeme bederní sval.
0: That is also important. One round more.
1: Tak ještě jedno kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Up.
1: Nahoru.
0: Two.
1: Dva.
0: Knee to the forehead.
1: Koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Down.
1: Koleno dolů.
0: Nine. Slowly go up.
1: Devět. Pomalu nahoru.
0: And sit.
1: Posadíme se na 10.
0: Once more on other side.
1: Na druhou stranu.
0: But not this. When you do this immediately you are.
1: Ale nedělejte tohleto.
0: Going on this way. No. Even little you want to go remain straight but little back and you are.
1: Zůstaňte spíš the muscles. Spíš se trošku zakloňte.
0: On this way. No to.
1: Necvičte to takhle.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit ten.
1: 10 pomalu se posadíme.
0: And we will relax in Shashankasana.
1: Uvolníme se v Shashankasana.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly go down.
1: Pomalu předklon.
0: Exhale.
1: Výdech s výdechem.

0: And now slowly we will go up, inhale.
1: S nádechem pomalu nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now we will practice one asana.
1: Teď budeme cvičit asanu,
0: which is very dangerous to practice near Vishwaguruji.
1: Která je velice nebezpečná cvičit poblíž Vishwagurujiho.
0: You know which asana is this?
1: Víte, která to je? Ne?
0: Virasana.
1: Je to Virasana.
0: You know. But usually when we practice Virasana.
1: Obvykle, když cvičíme Virasanu,
0: you have pain here.
1: Tak míváte bolest tady.
0: Yes?
1: Ano.
0: Yes. Why?
1: Proč?
0: Because we don't have enough flexible toes.
1: Protože nemáte rozpohybované.
0: Imagine that this is the floor.
1: Představte si, že tohle je
0: podlaha. If you're on this way,
1: takhle se dotýkáte podlahy,
0: force will be here.
1: Tak ten tlak, ta síla bude tady.
0: And you will have pain here.
1: A tam to bude bolet.
0: But if you have nice,
1: ale pokud to máte
0: flexible,
1: pružné,
0: what means that is the 90 degrees.
1: 90 stupňů.
0: It's no problem.
1: Pak to není problém.
0: In the martial art they are making on this way.
1: V bojových uměních právě tohle.
0: If you will do on the fingers, toes, you will broke this area.
1: Pokud byste kopali těm prsty, tak se zlomíte prsty.
0: What means you need to have flexible.
1: Potřebujete proto mít pružné ty prsty.
0: And the weight of the body is here.
1: A váha těla je právě tady.
0: That knows ladies.
1: A to
0: with the high heels, yes?
1: Vědí, kdo mají vysoké podpatky, že?
0: Yes, I know. Even they have this silicone here.
1: Oni dokonce si tam lepí ty silikonové.
0: You need this.
1: Takhle tohle potřebujete.
0: When you sit first in the Vajrasana.
1: Když sedíte nejdříve Vajrasaně.
0: On this way, that is the 90 degrees.
1: Tak by to mělo být 90 stupňů volné. Měl by tam být kolmice.
0: You sit straight.
1: Tak to sedíte rovně.
0: And after that,
1: potom
0: put the heel in the level of your knee.
1: Pak si dáte.
0: And you sit in this position. Not like this.
1: Na úroveň kolena a sedíte v téhle pozici. Ne, takhle.
0: But nicely sit and all weight is on this leg.
1: A všechna váha je na té zadní noze.
0: And this is just symbolically here.
1: A tohle ta je tam jenom
0: symbolicky. And try to have straight body.
1: Zkuste sedět zpřímeně.
0: That is important.
1: To je důležité.
0: Yes. This.
1: Tak to.
0: Okay. Now bend the boat. If you have problem with the knees or
1: pokud máte problémy s koleny,
0: you may sit and practice with your toes.
1: Necvičte, jenom procvičujte si prsty na nohách. Sedněte si, procvičujte si prsty na nohách.
0: Nice seat on the boat.
1: Tak sedněte pěkně.
0: It is excellent for your Vajranadi.
1: A to je skvělé na vaší Vajranadi.
0: And Vajranadi is one of the 10 most important nadis in our body.
1: A Vajranadi je jedno z 10 nejdůležitějších nádí našeho těla.
0: Vajranadi is balancing Ida Pingala and Sushumna.
1: Vyvažuje Idu Pingalu a Sushumnu.
0: And now right leg.
1: A nyní pravá noha.
0: We will not be so long.
1: Nebudeme dělat výdrž.
0: It is excellent against flat feet.
1: Je to skvělé proti plochému platfusu ploché noze.
0: Also it is excellent against fear.
1: Je to dobré proti strachu.
0: Panic.
1: Panice.
0: And also against thoughts about suicide.
1: A také proti sebevražedným myšlenkám.
0: Yes, I know.

0: important asana.
1: Je to velice důležitá asana.
0: When you look Hatha Yoga Pradipika, Garandi Samhita, Shiva Samhita.
1: Když se podíváte do knih jako Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita a další.
0: Inside is not so much asanas.
1: Tak tam nepopisují mnoho asán.
0: But this asana is inside.
1: Ale tuhle asanu tam najdete.
0: When you are in the fear, in the panic, make this asana.
1: V panice, tak cvičte tuhle asanu.
0: Change.
1: Vyměníme.

0: You remember one year in Strilki and in the web, almost whole summer, we were practicing this asana.
1: Pamatuju si jednoho roku ve Střílkách i ve webu jsme celé léto cvičili tuhle asanu.
0: Not because of torturing.
1: Nebylo to mučení.
0: But because it's very important.
1: Ale protože je velmi důležitá.
0: I have flat feet.
1: Já mám ploché nohy.
0: And I know that this asana is amazing.
1: A vím, že tahle asana je úžasná.
0: And change.
1: A změna.
0: Also, you will see, because it's work on influence on your vajranadi.
1: A protože ona ovlivňuje vaši vajranadi.
0: That your mind is coming down.
1: Že vaše mysl se sklidňuje.

0: And now on the boat.
1: A nyní na obě nohy, paty.
0: Little back.
1: Trošku záklon.
0: A nice breathe with your abdomen.
1: Dýchejte krásně břišním dechem.
0: You know what Vishwaguruji was explaining.
1: A teď co vysvětloval Vishwaguruji?
0: When we are thinking on something else.
1: Když myslíme na něco jiného.
0: When is our focus something on some other side.
1: Když se soustředíme něco mimo nás.
0: We will not have pain so much.
1: Tak tu bolest nebudeme tak prožívat.
0: If we are only, oh my God, when will finish?
1: Když máme v mysli jenom, kdy už to skončí, kdy
0: the
1: už...
0: pain is just erased.
1: Tak ta bolest se stupňuje.
0: And that is also exercise how to put awareness somewhere else.
1: A tak je to také cvičení na to, kam směřovat, jak směřovat pozornost.
0: And now sit in Vajrasana.
1: Nyní si sedněte do Vajrasany.
0: And sit in Dandasana.
1: A sedněte si do Dandasany.
0: Now just try to squeeze.
1: A jenom
0: few times.
1: Svíráme a propínáme prsty na nohách.
0: Front, back.
1: A dopředu, dozadu, propínáme.
0: And rotate on the one side, just few times.
1: Jenom uvolněně.
0: Maybe you will feel also this area of the heel.
1: Možná vnímáte i tuhle oblast paty.
0: It's also very important because sometimes we have the pain in the heel.
1: Někdy máme bolest v téhle oblasti paty.
0: And that is the problem with the muscles.
1: A to je problém s těmi svaly.
0: And now slowly stand up.
1: A nyní se pomalu postavte.
0: Position of Trikonasana.
1: A máme mnoho variant Trikonasany.
0: Today we will do only one.
1: Dneska budeme cvičit jenom jednu.
0: First look, separate your legs.
1: Nejdřív nohy od sebe rozkročit.
0: And first variation is
1: první varianta.
0: Hand is left and right.
1: Ruce jsou u boku.
0: Here we have inhale.
1: Tady se nadechujeme.
0: And we will go on the right side, but your

0: Left arm is going.
1: A vaše levá paže jde nahoru.
0: Try that your fingers is here.
1: Snažte, aby ty prsty pak byly v téhle pozici.
0: Because if you are on this,
1: protože když jsme takhle,
0: you are little tak se more kyphosis. When you are in this position,
1: takže ty prsty by měly být.
0: It is also same like you are doing dvikonasana.
1: Je to podobné jako.
0: More will go back, and you will be more straight.
1: A budete mít tam.
0: Also be aware of your pelvis.
1: Buďte si vědomí také pánve.
0: Again, all the time same story.
1: Je to pořád stejný příběh.
0: Back, like you have zipper here.
1: Nemáme pánev.
0: Okay, now first we will go on the right side.
1: But páteř byla zpříjemná.
0: Try to be all the time aware of the movements.
1: Ale snažte se neustále vnímat ten pohyb.
0: Try to be without extra movements.
1: Nepřidávejte tam žádné pohyby.
0: You know, when somebody is sitting,
1: když někdo sedí,
0: and all the time have this movement.
1: A neustále má takhle.
0: All the time something like this. It means that you have a lot of you are not calm.
1: To znamená, že nejste v klidu, nejste sklidnění.
0: And lot of vrities and all this. Like you have this you want to cook coffee.
1: Tak jako když chcete si uvařit kafe.
0: And you put the pot on the fire.
1: A dáte ten
0: with the water.
1: Na s vodou na oheň.
0: And if is on the nice position,
1: když je v dobré pozici,
0: and water start to
1: voda začne vařit,
0: making bubbles,
1: začnou se tam dělat ty bublinky.
0: Okay, it will stay.
1: Ten hrnec zůstane.
0: If is not in the good position, when water start to make bubbles,
1: vyvážený
0: in that moment the all this pot will shake and make sound dug dug dug dug dug. You know this.
1: Začne ta voda v něm vařit, tak ten hrnec se začne poskakovat.
0: When we have a lot of vrities,
1: když máme mnoho vrity,
0: we said in the Croatia like you have a crve vrity. Vrity means also rotate, and vrity means also in the backside. You have worms, and all the time you need to make some movements.
1: Říkáme, jako když po vás lezou mravenci.
0: You are restless inside.
1: Jste neklidní.
0: And because of that, we are practicing asanas to make that we don't have extra movements.
1: A když cvičíme asan, měl bychom dbát na to, abychom tam nepřidávali pohyby navíc.
0: And with that we don't have extra movements, we will calm down our mind.
1: A tím také sklidníme svou mysl.
0: That is very important.
1: To je velmi důležité.
0: Nice, separate your legs.
1: Tak pěkně nohy od sebe.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Now we will go on the right side.
1: A půjdeme doprava.
0: Exhale.
1: S výdechem.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale on the
1: other side. Na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Breathe normally.
1: A normální dech.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly with exhalation go down.
1: Pomalu s výdechem jdeme do úklonu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Breathe normally.
1: A normální dech.
0: And once more, inhale.
1: Ještě jednou. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: a výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And breathe normally.
1: A normální dech.
0: Now we will do asana from the second level.
1: Nyní budeme dělat asanu z druhého dílu.
0: Why? Because Dvikonasana is very important for next three asanas.
1: Protože dvikona asana je důležitá pro ty další tři asany.
0: For Skandarasana, Viparitkarini Mudra and Ushtrasana, it's very important to know how to put your shoulders.
1: Pro tyto tři asany je důležité si objevit správně.
0: And for that again Dvikonasana.
1: Takže opět Dvikona asana.
0: We talk about Dvikonasana. Now
1: už
0: we will
1: jsme
0: just
1: o ní mluvili.
0: Do inhale.
1: Zacvičíme nádech.
0: The right foot. Your shoulder blades go almost together and down.
1: Lopatky se skoro dotýkají a předklon.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: First parallel with the floor.
1: Nejdřív vodorovně.
0: And after inhale.
1: Potom nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Just relax.
1: Uvolně se.

0: Feel your body.
1: Vnímejte své tělo.
0: Be aware of your spinal column.
1: Buďte si vědomi své páteře.
0: And also try to feel your mind. Feel your emotion, feel how you are in your thoughts. Are you calm down or not?
1: A vnímejte také svou mysl, své emoce, myšlenky, jestli se sklidňují nebo ne.
0: And now, once deep inhale and exhale.
1: A jednou hluboký nádech a výdech.
0: And just look, I will show you Skandarasan.
1: Ukážeme si Skandar Asanu.
0: When we practice Skandar Asan,
1: když cvičíme Skandar Asanu,
0: many people said, my arms is not so long, I can't reach my legs.
1: Mnozí lidé říkají, já nemám tak dlouhé ruce, já si nedosáhnu na ty nohy.
0: Okay, but you are able to sit in the Vajrasana.
1: Ale podívejte se, když sedíte ve Vajrasaně.
0: And in Vajrasana is no problem to reach your ankle joint.
1: Tam ty ruce stačí, tam dosáhnou.
0: What means?
1: To znamená,
0: that you are able to also in this
1: position. Dokážete i v leže.
0: That is first.
1: To je za prvé.
0: Second, try not to separate too much.
1: A za druhé, snažte se neroztahovat nohy příliš od sebe. Je to v jedné rovině s pánví.
0: Yes. Second.
1: To je za druhé.
0: When you go up.
1: Když jdete nahoru.
0: I will show you how not to practice.
1: Já vám ukážu, jak ne.
0: Usually is like this.
1: Obvykle to děláte takhle.
0: But we are not happy with this movement.
1: Ale takhle nejsme s tím spokojení.
0: If your shoulders remain in this position, this is almost your maximum.
1: Pokud ramena zůstanou v téhle pozici, tak už to dál nejde.
0: But if you do like Dvikonasan.
1: Ale když to cvičíte podobně jako Dvikonasan.
0: That your shoulders come together.
1: Že vlastně ty lopatky se přiblíží
0: not
1: k sobě.
0: Together, but almost shoulder blades
1: lopatky
0: together.
1: Se víc k sobě přitáhnou.
0: And if your knee is not above your toes.
1: A kolena nejdou moc dopředu před prsty.
0: You are able to go in this position.
1: Tak jste schopni až do téhle pozice.
0: And now you breathe.
1: A nyní dýcháme.
0: With the legs, you are not going here, but you are like you want to stretch your legs.
1: Jako kdybyste chtěli natáhnout nohy.
0: But you can't stretch your legs because you are holding your ankle joint.
1: Ale nemůžete je natáhnout, protože
0: se držíte za kotníky. And on that way you are like a bow.
1: A takhle uděláte takový luk.
0: And you are able to go up.
1: A jste schopni jít až
0: nahoru. Only if your shoulder blades is like you are doing a Dvikonasana.
1: Ale je ten trik je v tom, že ty lopatky jsou v podobné pozici jako když cvičíte Dvikonasanu.
0: In that asana you are stretching the thigh muscle.
1: Protahujete.
0: Also is for psoas muscle.
1: Bederní i stehenní svaly.
0: Strengthening the buttock muscle.
1: Posilujete hýždové svaly.
0: And all this is doing that you have correction of your pelvis.
1: A je to všechno to opravuje pozici pánve.
0: If you ask how to correct this position.
1: A když byste se ptali, jak opravit tuhle pozici.
0: What is Instagram model position?
1: Instagramová pozice.
0: On the right position, we need strong muscles.
1: Potřebujeme silné svaly.
0: Long enough muscle, but also strong psoas muscle.
1: Protože
0: and also thigh muscle.
1: Posílený bederní sval a také stehenní svaly.
0: And all this will make a correction of our pelvis.
1: A to všechno opraví potom postavení pánve.
0: Also, you are strengthening the pelvis diaphragm.
1: A také posilujete svaly pánevního dna.
0: What is good for Muladhara, Svadhisthana, Manipura chakra, also for inner organs, they stay on the position, not fall down.
1: A to je důležité nejen pro vnitřní orgány, aby zůstaly na svém místě, ale také pro svadištánu Muladháru.
0: Now you try.
1: Teď je to na vás.
0: Not try, you will do.
1: Teď to zacvičte vy.
0: Bend your legs.
1: Takže ohněte nohy.
0: Okay. You know. And now inhale and go up.
1: Na s nádechem jdeme nahoru.
0: We will breathe in this position.
1: Budeme dýchat v téhle pozici.
0: Why? Because also in this position, if we don't know how to breathe with the abdomen, that breathing will be automatically.
1: Protože když neumíte břišní dýchání, tak v téhle pozici automaticky dýcháte břišní dýchání.
0: And imagine that somebody is pushing your knees.
1: Představte si, jako by někdo vám tlačil na kolena.
0: That your knees is above heel.
1: Že kolena nejdou před prsty.
0: Not above the toe. Toes.
1: Kolena nejsou, jsou za prsty na nohách.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: Also is excellent for your low back.
1: A také je to skvělé na spodní část zad.
0: Maybe you have little tension, but that is only muscles.
1: Máte trošku napětí, ale to jsou jen svaly.
0: You don't need to be in the fear.
1: Nemusíte se bát.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up.
1: Nahoru.
0: Yes, like you are doing dvikonasan.
1: A podobně, jak když jsme cvičili tu dvikonasanu.
0: Yes, and you need the strength of your body.
1: Potřebujete tělesnou sílu.
0: And if you stay in this position, you will have strong buttock muscles, what will do also excellent impact on your position of pelvis.
1: A v téhle pozici posilujete své hýždivé svaly, které potom ovlivní správnou pozici pánve.
0: And exhale down.
1: A výdech dolů.
0: Relax, stretch your legs.
1: Uvolněte se, protáhněte nohy.
0: And you feel your legs, you feel your circulation.
1: Uvědomte
0: si nohy.
1: So
0: hard to feel.
1: Krevní oběh, ten určitě lehce vnímáte.
0: But try to feel this pelvis diaphragm.
1: Ale snažte se vnímat i svaly pánevního dna.
0: Usually problem is incontinence.
1: Často máme problémy s inkontinencí.
0: Painful period.
1: Bolestivou menstruací.
0: Also problem is the prostata.
1: Problémy s prostatou.
0: And I think for the guys, it is not hard to feel now where is the prostata.
1: A pro muže myslím, že ty velice dobře teď vnímají, kde je jejich prostata.
0: Always we are talking about painful period.
1: Často mluvíme o bolestivé menstruaci.
0: Sometimes we need to talk about prostata.
1: Ale někdy je potřeba mluvit i o prostatě.
0: Also is excellent during the pregnancy.
1: A také je to skvělé v těhotenství.
0: Just feel your body.
1: Vnímejte své tělo.
0: How you breathe.
1: Jak dýcháme.
0: When we practice this asana.
1: Když cvičíme tuto asanu.
0: With the kumbhak.
1: S kumbhakem.
0: In that case asana is excellent against low blood pressure.
1: Takto varianta asany je skvělá proti nízkému krevnímu tlaku.
0: You remain in the asana with kumbhak full antarkumbhak.
1: S antarkumbhak vnitřní zádrží zůstanete v téhle pozici.
0: You feel little pressure in your head and after that you are completely fresh if you have this low blood pressure.
1: Cítíte lehký tlak v hlavě, ale potom, pokud máte nízký krevní tlak, cítíte velké osvěžení.
0: For those who have a high blood pressure, always breathe in position.
1: A kdo má vyšší krevní tlak, tak nedělejte zádrže, vždycky v těch pozicích dýchejte.
0: Now we will practice Viparitkarani Mudra.
1: Teď budeme cvičit Viparitkarani Mudru.
0: First look, I will tell and show few things.
1: Já vám ji vysvětlím a ukážu.
0: For Viparitkarani Mudra is few things very important.
1: Pro Viparitkarani Mudru je několik důležitých věcí.
0: In which position is our elbows?
1: V jaké pozici máme lokty?
0: If it's too much separate.
1: Pokud jsou příliš daleko od sebe.
0: What is also I mentioned that Dvikonasana is excellent because we should be able to have elbows in this position.
1: A opět, jak jsme zmiňoval, Dvikonasana je důležitá, protože tam pomáhá udržet lokty v té správné pozici.
0: You press the floor or you are on the floor with this middle part of your elbows.
1: A ten podložku, na podložku tlačíme tím střední části loktu.
0: If you little separate,
1: pokud je jsou moc roztažené,
0: you are pressing inner part of your elbow,
1: pak ten tlak je na vnitřní straně kloubu,
0: and here is passing the nerves,
1: a loketního a tam vede nerv,
0: and you are pressing the nerves,
1: a vy tím vlastně tlačíte na ten nerv,
0: and you will have tingling in the fingers,
1: a ucítíte mravenčení v prstech.
0: Here, and also if you are in this position like this,
1: a pokud máte tu pozici takhle,
0: when come weight of body, immediately your elbows is going left and right.
1: Když potom na to přenesete váhu svého těla, tak ty lokty se budou ještě víc rozpínat.
0: If you want to stay in the position,
1: pokud chcete udržet tu pozici,
0: make on this way.
1: Tak takhle.
0: And when your palms is on this, immediately here is a one muscle make something like a pillow.
1: A když ty prsty takhle prohnete tu dlaň, tak tím se aktivuje sval tady u lokte, který vytvoří takový polštářek.
0: And you will have less pressure on the bone.
1: A bude tam potom méně tlaku na ten kloub, na tu kost.
0: But I don't have this muscle.
1: A já tam ten sval nemám.
0: And for strengthening that muscle,
1: a k posílení tohohle svalu,
0: we practice from the first level.
1: Na prvním dílu cvičíme.
0: You remember?
1: Pamatujete si tohle?
0: And with this movement, it's not only because of this flex.
1: V tomhle neprotahujeme jenom ty svaly ramení.
0: But also we have muscles strengthening this muscle.
1: Ale také posilujeme právě tenhle sval.
0: I will show you first.
1: Já vám to nejdřív ukážu.
0: From this side.
1: Z boku.
0: Yes, I will from this side. When you go up.
1: A když jdeme nahoru.
0: I didn't shave my legs and I will do this.
1: Nemám oholené nohy.
0: Like not you are, you don't need to do this.
1: Nepotřebujete dělat tohleto.
0: But I just want to show you.
1: Já vám to chci jenom ukázat.
0: Like Dvikonasana.
1: A zase jako Dvikonasana.
0: And here is the ribs.
1: Tady jsou žebra.
0: Here is your kidneys.
1: Tam máte ledviny.
0: And start the pelvis.
1: A tam začíná pánev.
0: This part of the
1: tahle část
0: palm dvě. Put where is the end of your kidneys and begin the
1: do toho místa mezi ledviny a pánev.
0: And you are in this position.
1: A jste v téhle pozici.
0: Nice, relax.
1: A uvolníme se.
0: Try that your ankle joint, knee, hip joint and elbow are in the one line.
1: A snažte se, aby vaše lokty, pánev, kolena i kotníky byly v jedné přímce.
0: From other side.
1: A na, z druhé strany se podívejte.
0: And you are completely relaxed in this position.
1: A jste v téhle pozici úplně uvolnění.
0: Breathe with the abdomen. What is also important for Viparitkarani Mudra?
1: A co je důležité pro Viparek?
0: Yesterday after dance of Bhakti, we mentioned something about mudra, that means that it's a completely change of the energy in your body and also in a room. But it is important that you are without extra movements what is usually very visible, just stay in this position.
1: A jak jsme včera vlastně viděli, když tancoval Bhakti Devi, důležitost těch muder, které mění energii.
0: And all the time,
1: to vnímáme. Everything
0: is under your control.
1: Ale zůstávejte právě bez zbytečných pohybů navíc a neustále to máte pod kontrolou, ty pohyby.
0: Okay, now we will do.
1: Tak teď si to zacvičíme.
0: And in position I will little talk about some prana.
1: A budeme mluvit trošku, si něco řekneme o pránách.
0: Now slowly, just anandasana.
1: Tak nejdřív jenom anandasana.
0: You are aware that you will practice viparitakarani mudra.
1: Uvědomujete si, že budete cvičit viparitakarani mudra.
0: Not sarvangasana.
1: Není to sarvangasana.
0: Not hybrid between sarvangasana and viparitakarani mudra.
1: Ani to není co mezi, nějaký hybrid sarvangasany a viparitakarani mudry.
0: And now slowly go up, inhale.
1: S nádechem nohy nahoru.
0: And take position.
1: A zaujměte tu pozici.
0: Try to be without extra movements.
1: Snažte se zbytečně nepřidávat další pohyby.
0: Viparitakarani mudra is excellent for your circulation.
1: Viparitakarani mudra je skvělá pro krevní oběh.
0: It is excellent for balancing the gland system.
1: Vyvažuje skvěle i systém vnitřních žláz.
0: It is good for against aging, anti-aging
1: a je
0: position.
1: To skvělý anti-aging, proti stárnutí.
0: Have influence on your bindu chakra.
1: Ovlivňuje vaši bindu chakru.
0: Very quick you will regenerate the energy.
1: Velice rychle regeneruje energii.
0: And what is also very important?
1: A co je také velmi důležité?
0: Viparitakarani mudra have influence on saman prana, udan prana, sorry,
1: udan prana. Udan pranu.
0: And udan prana is important for awakening of kundalini.
1: A udan prana je důležitá pro probuzení kundalini.
0: Udan prana is important for astral projection and rest you will read in the book Yoga in Daily Life.
1: Důležitá pro astrální projekci a zbytek si dočtete v knize Jogy v denním životě.
0: Chapter about pranas, five prana, five up prana, inside you will find rest.
1: Kde se popisuje pět prán a pět upa prán, tam si nastudujete zbytek.
0: And now slowly come down.
1: A pomaličku.
0: But under the control, not one leg, other leg. No, no, no. Slowly, slowly you have muscles.
1: Zapojujte svaly, abyste měli ten pohyb pod kontrolou.
0: Yes, and press slow back to the floor and finally finishing the legs on the floor.
1: Oblast bedra kříže zůstává na podložce a teprve potom nohy dolů.
0: And relax.
1: A uvolněte se.
0: Also try to be without unnecessary movements.
1: Zkuste se opět vyhnout zbytečným pohybům.

0: And now once deep inhale and exhale.
1: Nyní hluboký nádech a výdech.
0: And now we will slowly sit, go on the left side.
1: Nyní přes levý bok se pomalu posaďte.
0: Now we will do Ushtrasan.
1: A nyní budeme cvičit Ushtrasanu.
0: Ushtrasan we have also four variation.
1: I Ushtrasanu máme 4 varianty.
0: We will do first.
1: A my zacvičíme tu první.
0: And also for Ushtrasan it is important position of our shoulders.
1: A i v Ushtrasaně je důležitá pozice našich ramen.
0: Especially when we practice third and fourth variation.
1: Zvlášť, když pak budete cvičit tu třetí a čtvrtou variantu.
0: If you imagine that you are holding the heels, ankle joint.
1: Představte si, jak když se pak držíte těch pát těch kotníků.
0: If you have hands on this side.
1: Pokud máte ruce takhle na stranách.
0: You are able to be in kyphosis.
1: Tak zase je tam ta kyfóza, ten předklon.
0: But if you make on this side.
1: Ale když to uděláte takhle.
0: You are opening.
1: Tak otvíráte hrudník.
0: And that is from the first level.
1: A zase to je z prvního dílu.
0: You remember this practice.
1: Pamatujete si na tohleto cvičení?
0: Not.
1: Nebylo to ani takhle.
0: But this area.
1: Ale v téhle oblasti.
0: That is the important.
1: To je důležité.
0: When we practice first variation.
1: Když budeme cvičit tu první variantu.
0: Right arm, right heel.
1: Bude to pravá ruka na pravou patu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale. Stretch up.
1: Protahujeme nahoru.
0: Not in this position.
1: Ale ne, tak, ne takhle. Takhle ne.
0: What is usually visible.
1: To často vidíme.
0: When people are practicing is,
1: když to lidé cvičí, tak to dělají takhle.
0: Not like this.
1: Takhle ne.
0: Try to be.
1: Aby jsme byli v jedné rovině.
0: And stretch.
1: A protažení.
0: That is the first.
1: To je první varianta.
0: Second.
1: Druhá.
0: It is more for the thoracal area because we also have going back and also little twisting.
1: To je víc na hrudní páteř, protože jdeme dozadu a trošku je tam i protočení.
0: And when you have little twisting.
1: A tam je trošku.
0: And going back, that is excellent against kyphosis.
1: A to je skvělá proti kyfóze.
0: Third variation is.
1: Třetí varianta.

0: when try not on this way, but try on this. More in the thoracal area. And if you don't have problems with your neck, relax.
1: Víc na hrudní páteř, pokud nemáte problém s krkem, tak uvolníme i hlavu.
0: And fourth.
1: A čtvrtá.
0: You need a little more separate your.
1: Tam potřebujeme trošku
0: foot.
1: Víc oddálit paty.
0: And try to make not on this way.
1: Ale ne takhle.
0: But try to make that your elbows are going
1: lokty
0: in.
1: Jdou dovnitř.
0: On this way. What means? What means? Never bending only in this area.
1: Co je důležité, nikdy neohýbejte se jenom z tohohle místa.
0: And kyphosis.
1: Jenom ne.
0: But like in the fourth, you are always try to make bending in the thoracal area.
1: Vždycky, aby tam bylo prohnutí té hrudní páteře.
0: Not only in the one vertebra. Only in one vertebra is meaning this.
1: Ne, jenom v jednom obratli, to by znamenalo tohleto.
0: And you will injure this.
1: A tím si ublížíte.
0: Fourth, fifth lumbar vertebra.
1: Čtvrtý, pátý bederní obratel.
0: But if you do in every vertebra little.
1: Potřeba ten pohyb rozložit mezi všechny obratle.
0: It is also preparation for bhujangasana.
1: Je to i příprava na bhujangasana.
0: And in position breathe with your abdomen.
1: A zase dýcháme břišním dechem.
0: Try always in the thoracal area.
1: A vždycky vnímejte tu oblast bederní páteře.
0: And we will do first.
1: Tak budeme cvičit tu první variantu.
0: Also like in the marjari, not
1: podobně jako v marjari, nejdeme nahoru s předklonem.
0: Inhale up.
1: Ale nádech nahoru.
0: Exhale right.
1: S výdechem pravá ruka.
0: On the right.
1: Dáme
0: heel.
1: Na pravou
0: patu. Not a relax head back. Now is first.
1: Neuvolňujeme ještě
0: hlavu dozadu.
1: First
0: is stretch up.
1: První je to protažení nahoru.
0: Not in the same. What will be difference between first and third if his shoulder on the same level?
1: Rozdíl mezi tou první třetí.
0: Now we have little stretch up.
1: Tady nám jde o to trochu protažení.
0: And you feel some other muscles.
1: A vnímáte jiné skupiny svalů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you have pain in the low back,
1: možná cítíte.
0: It is muscles.
1: Bolest v
0: because for this we need a strong muscle, and it is excellent for sitting in the position for, especially in the first variation, no problem for your low back. Inhale.
1: To jsou ty svaly, protože ty se posilují.
0: Exhale.
1: Stretch. Se toho tím posilujete ty svaly, sedací svaly.
0: Try that your hip joints is above knee.
1: A zkuste, abyste měli
0: tyčle
1: a kolena
0: going in the thoracal area, not in the lumbar area.
1: A tím zabráníte tomu, abyste se prohýbali v oblasti.
0: Imagine
1: beder,
0: that somebody is pulling your hand up. Yes,
1: to
0: more,
1: prohnutí
0: more.
1: Je v oblasti hrudní páteře. Představte se, jako kdyby vás za tu ruku někdo vytahoval.
0: And slowly exhale.
1: A výdech.
0: And feel how you're breathing now.
1: A vnímejte, jak teď dýcháte.
0: With the full lung.
1: Plnými plícemi.
0: Once more.
1: Ještě jednou.
0: And after that we will relax.
1: A potom bude relaxace.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up. And exhale.
1: A s výdechem.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: Nádech.
1: En exhale.
0: Výdech.
1: And maybe you have little tension in the low back.
0: Možná vnímáte tenzi v oblasti dolní.
1: That it's only muscles.
0: Části zad, to jsou jenom svaly.
1: And we will relax that muscles.
0: A my si ty svaly uvolníme.
1: Šašankás.
0: Šašankásaně.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: If you can't sit in a vajrasan,
0: pokud nedokážete sedět ve vajrasaně, nevadí to.
1: Pavanmukta asana is excellent.
0: Pavanmukta asana je skvělá.

0: Inhale, slowly go up.
1: Pomalu s nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Be aware of your breathing.
1: Vnímejte své dýchání.

0: And slowly sit in dandasana.
1: Pomaličku si sedneme do dandasany.
0: Something for stretching low back, and after that we will finish.
1: Něco, abychom si protáhli tu spodní část zad a potom skončíme.
0: Butterfly.
1: Motýlek.
0: And just three times slowly go down.
1: Třikrát pomaličku jděte dopředu.
0: If you have tension in the low back, to little stretch that area.
1: Pokud máte napětí v oblasti dolní části zad, tak to tam uvolněte, nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Just relax, feel the stretching of the low back.
1: Uvolněte se a vnímejte protažení spodní části zad.
0: And come back.
1: A vrátíme se.
0: With this we will finish today practice.
1: Končíme naše dnešní cvičení.
0: Pranam.

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Sri Alakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Sri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My Dhanvat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwa Guru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwa Gurudevovi, s vámi mu Maheshwaranandajimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpuriji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurijimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasínům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone, is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv, je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpuriji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurijim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Stávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpuriji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays when I'm not, and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpuriji dohlíží, abych dobře jedl.
0: But So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Hari Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
0: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday, going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
1: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli, můžeme se někde bavit, ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
0: Second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
0: The kripa of the blessings of the scriptures.
1: To je požehnání písem.
0: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Leela Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
1: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
0: The third kripa, which we all have, and the most important one is Guru kripa.
1: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
0: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
1: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
0: Which is Khudki kripa.
1: Což je Khudki kripa.
0: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: Což znamená milost nás samých.
0: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
0: But he will not hold our hands and drag us.
1: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
0: That's our decision.
1: To je naše rozhodnutí.
0: That's why Holy Guruji said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
1: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
0: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
0: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
1: Ze všech koutů světa nás pozbíral a shromáždil nás tady ve Sri Lance.
0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
0: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
1: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
0: Physically he might be in India.
1: Fyzicky je možná v Indii.
0: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
1: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
0: He always said that you all are in my heart.
1: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
0: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
1: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
0: So there is no separation between that guru tattva.
1: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
0: That and we, it's one.
1: Není to žádné on a my, je to there jednota.
0: There is no separation.
1: Není žádné rozdělení.
0: There is no distance.
1: Není žádná vzdálenost.
0: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
1: láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
0: It's unlimited.
1: Je neomezená.
0: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
1: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
0: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
1: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
0: But giving up is not a solution.
1: To, že to vzdáme, nic neřeší.
0: What comes?
1: Co pak přijde?
0: Will go. What comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ram Krishna se kona bade usne bhi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: Toto znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will you make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he's agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesh Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandalesh Var Fulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Sadgurudev Bhagavan ki jai.

0: Brá.
1: My adoration to Vishu Guruji's holy lotus feet.
0: Moje úcta svatým Vishvagurujiho lotosovým nohám.
1: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
0: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
1: Our ashram pillar, the Parvati ji.
0: Náš pilíři ashramu Swami Parvati ji.
1: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
0: Velký podporovateli ashramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
1: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
0: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
1: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
0: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
1: All yoga in daily life, the follower, the disciple, teachers, students, and all the devotees of Alapuri Siddhipit Parampara.
0: Všichni následovníci jogy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Shri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
1: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation, ashram.
0: Kdo jste shromážděni tady v tomto ashramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
1: And through the webcast, who are the Vedas at present or different time zone around the world.
0: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
1: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhipit Parampara and as well from Vishu Guruji.
0: Vám všem mnoho požehnání naší Shri Alakpurijiho Siddhapit Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishvagurujiho.
1: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhipit Parampara.
0: Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Shri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
1: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishu Guruji successor.
0: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Shri Vishvagurujiho.
1: He remind me the my childhood and his childhood too.
0: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
1: Because the blessing of Vishu Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
0: Protože s požehnání Vishvagurujiho jsme vyrůstali ve stejném ashramu.
1: Vishu Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbh Mela, sorry. It was story started from the Kumbh Mela.
0: A stávalo se, že mě Vishvagurujji někdy dal za úkol, abych se postaral o Avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhamelu.
1: All people was Kumbhamela, our ashram. No, only we student was there, remain.
0: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhamele a zůstalo jenom pár studentů.
1: Because we was studying and we had exam that time.
0: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
1: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
0: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího Avatar Purijiho.
1: But he was taking care of me.
0: Ale vlastně on se staral o mě.
1: So it was beautiful time and it was great, great, great blessing of the Guru Parampara.
0: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
1: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
0: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když avatar Puriji nebude dobře jíst, a když
1: I'm
0: třeba...
1: very clear, transparent, crystal, clear, clear, what called transparent crystal way. I want to tell you.
0: Že

0: Nesnida.
1: So, my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. This is great one color life.
0: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
1: Celebration of the my 36 years the birthday.
0: A že slavíme mé 36. narozeniny.
1: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
0: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
1: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday, the cake, my life, I think first time.
0: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
1: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
0: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
1: But is cake.
0: Ale tenhle ten dort
1: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
0: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
1: I thanks to Vishu Guruji that he sent me here on this occasion.
0: Děkuju Vishva Gurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
1: You remember that in 2018 myself and Avatar Guruji were traveling in Europe.
0: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
1: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
0: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
1: Now today many the devotee of Vishu Guruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much. And many blessing from Vishu Guruji to you.
0: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishva Gurujiho požehnání.
1: Is everything is a blessing of Vishu Guruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Guruji told that, you know, where we was.
0: Všechno
1: nobody know.
0: Je požehnání Vishva Gurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Guruji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
1: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
0: Vishva Guruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishva Guruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
1: And this is blessing Vishva Guruji.
0: A to je díky Vishva Gurujiho požehnání.
1: So thanks all of you once again.
0: Takže znovu děkuju vám všem.
1: This is great day.
0: Je to veliký den.
1: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
0: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
1: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
0: Víte, že cestujeme asi 2 týdny.
1: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puri came to India.
0: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
1: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came for celebration Guru Purnima.
0: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
1: So ashram organizers have double duty than normal people.
0: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
1: So myself and Avatar Puriji was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
0: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ashramu, do božího

0: domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
1: And after 2 days, second day, Avatar Puri told me that we need to leave.
0: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
1: Avatar Puri, I didn't sleep whole night, whole day, then no problem, we will sleep in aeroplane.
0: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puri říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
1: So we went to Jodhpur morning.
0: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
1: By car.
0: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
1: And 3 o'clock in the aeroplane.
0: Ve 3 hodiny do letadla.
1: Air came 4 o'clock in the Delhi.
0: Ve 4 jsme byli v Delhi.
1: 3-4 hours we was there.
0: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
1: 9 o'clock in aeroplane.
0: V 9 hodin zase v letadle.
1: And we went to there. Abu Dhabi.
0: A přistáli, mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
1: The time zone is different. I don't know what time was there.
0: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
1: 2 hours less than from here, Czech Republic.
0: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
1: And from there we have to fly to Vienna.
0: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
1: So we came to Vienna at 6:30.
0: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
1: 7 o'clock or 7:30 ashram.
0: V 7:30 jsme byli v ashramu.
1: From there, 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
0: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
1: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
0: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ášramu Živoucí světlo.
1: So we are here with you, all of you.
0: Ak bychom byli s vámi se všemi.
1: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
0: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
1: So our Gurudev is blessing and his guidance with us, so we are moving in the boat.
0: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
1: One good singer in India, he sang.
0: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
1: Gurudev daya karke हमको अपना लेना गुरुदेव दया करके

0: बोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: तो znamená daya je milost,
0: करके please be merciful with us,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना means accept our bhakti, our adoration, our sadhana and our inner,
1: přijme naši úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění,
0: सोए हुए भागियों को जगा देना, ओ गुरुदेव please wake up our destiny,
1: prosím gurudeve probuď nás k našemu osudu,
0: meri nav bhavar dole as avatar puri ji mentioning, meri nav means my boat is in the ocean and moving with the ocean waves up and down moving,
1: jak to avatar Puriji zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pár laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwagurujiho energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá
0: so please,
1: požehnání,
0: fold hand.
1: Nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže
0: praying
1: prosím, spojte ruce. A třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba
0: protection
1: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many there are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A i existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they let their language, but finally, they also said the yoga, and we also the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams. We should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii a tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya Yogu.
0: And someone who they learn yogas and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and Hari Om.
1: A A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there are some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas, Dvapar Yugas, Treta Yugas, Kali Yugas.
1: Treta Yugi, Kali Yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful

0: apple
1: A ta
0: tree.
1: parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
0: the colors and big how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: domě. In your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone.
1: A když někomu řekneme.
0: Now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more. Because your guru is not anymore, and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice.
1: Bychom měli. Cvičit.
0: And we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. They one have to dance with this. It's good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: V tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostatečně.
0: And that's why there is a dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho, trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That is, oh God, this person is eating too much.
1: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will or whole year that you will eat on this coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their, they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy,
1: a když jsme šťastní,
0: we said, our, we have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors, and this they are, they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a
0: so doctors, surgeons,
1: takže lékaři, chirurgové,
0: they are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said,
1: náš Holy Guruji řekl,
0: the doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: Protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the starts falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes.
1: Jako když se vám přilepí.
0: This way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě
0: možnosti. Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are alive.
1: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others,
1: a jiní,
0: doctors,
1: lékaři,
0: surgeons,
1: chirurgové,
0: they can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from my side.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci
0: injekce. But when the accident is so, in that way, That time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctorate, they will take immediately bring there in the hospital and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my sir, leave the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes,
1: a po pár minutách,
0: he's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: A také jeden lékař.
0: And he's in, you know, on New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many, many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked many, someone who was died and again came in body in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He has now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that, and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki Roa Ashram.
1: Tak tady v Ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on our boundary.

0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a šramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said, this died. This.
0: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we went walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter? Summer. And then I said, may some like cat or somebody will come and eat the.
0: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba.
1: Or is he died?
0: A sežere ho, anebo už zemřel.
1: So one went again there.
0: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
1: And while one was coming, suddenly the bird flight.
0: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
1: The birds can again come in life again.
0: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
1: Many, many times it is said like this.
0: Mnohokrát se to tak stalo.
1: Anyhow, so the soul, the jiva.
0: Takže ta duše, jiva.
1: He like his house as our body.
0: Je to jako to tělo je jako dům.
1: And then when he's suffering, he want to go out.
0: A když trpí, tak chce.
1: But attachment is there.
0: Odejít, ale je tam připoutanost.
1: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
0: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
1: Then they know this jiva. Potom this soul,
0: ta jiva,
1: because there's nothing and they go.
0: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
1: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
0: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
1: So there are many, many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga.
0: A proto je
1: name yoga.
0: A podobně je jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
1: Everyone of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady
1: you have
0: jste,
1: also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the we call the pranayama.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A to jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind

0: of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayama.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three: Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing, they are doing. Some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nectar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energie.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound and that takes the sound milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called brahmari.
1: Takže říká se tomu brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazová kde na uši.
0: Now this heavy sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the brahmari.
1: Ten zvuk.
0: Pranayam.
1: Pranayam je brahmari.
0: There are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers můžeme goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here Then there are two sound.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little

0: hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles. Nails very big and very nice red or yellow orange.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
0: So the men have so long nails in color.
1: Mají dlouhé nehty nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy, ty jsou
0: so they have nice cut it and nehty.
1: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli byste dát
0: don't říct put so much nails, otherwise manželu. You can harms little bit your sound in the ear.
1: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
0: So we go in.
1: Čili jdeme dovnitř.
0: But not putting in, just we go little in and then out like this.
1: Čili
0: then it's completely closed.
1: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
0: and we can also hold it like this.
1: Takže můžeme si je takhle ohnout.
0: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So, my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Bramari.
1: Čili pět různých zvuků bramari.
0: And then, but only five times, five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute, relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolníme.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti, kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází.
0: And that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: si. But before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside. No.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to naučíme.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná technika.
0: Brahmaris, many, many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayama.
1: Takže to k Brahmari pranayamě.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this, Om Gurur Brahma Gurur Vishnu. Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Guruve Namah Dhyanamulam Guru Murati Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Vakyam Mok Shamulam Gurur Kripa Sri Deepa Jyoti Parabrahma Deepam Sarve Mohanam Deepam Sajjate Sarvam Sandhya Deepam Sarav Satyam. Then we are going further.
1: Takže budeme pokračovat teďko.
0: Om namo prabhu deep avina

0: So there was a big forest, very big.
1: A tak byl takový veliký, rozsáhlý les.
0: And there were the many trees, big, about 1,000 years, 2,000 years, and something, very old trees, you cannot imagine.
1: A rostly v něm prastaré stromy, některé byly 1000 let staré, jiné 2000 let staré, ani si to neumíte představit, jak starý les to byl.
0: And if we can understand,
1: Kdybychom to dokázali
0: and if
1: pochopit
0: we have this in our brain,
1: a měli to
0: it has given everything.
1: v mozku máme všechno.
0: Only those who can understand,
1: Jenom ti, kteří to tomu porozumí,
0: they can learn everything and to know everything.
1: tak se můžou dozvědět všechno, můžou všechno vědět.
0: And there are so, many rishis and many people,
1: Ale
0: and there's also what we call the many sadhus and saints and
1: A je mnoho rishiů, je mnoho sádhů, různých světců.
0: when they're walking, they are walking very nicely.
1: A ti, když jdou, tak jdou velmi hezky.
0: They are the what they call the Johnny Jennies.
1: A pak
0: Yeah,
1: jsou
0: Jane.
1: džinisté.
0: They don't take shoes.
1: Ti nechodí obutí.
0: And when sun setting, they don't go anywhere.
1: Chodí na boso a po setmění nechodí vůbec nikam.
0: Many things.
1: Mnoho takových věcí.
0: So there was one very good yogi, rishi,
1: A tak byl jeden takový velmi dobrý jogín, rishi.
0: and he was in that forest alone,
1: A ten žil sám v tom lese.
0: where he got a fruit
1: Měl tam ovoce.
0: and everything.
1: Všechno.
0: He was going, and there are many animals.
1: Procházel se tam a bylo tam mnoho zvířat.
0: Tigers,
1: Tygři,
0: lion,
1: lvi.
0: and many other alphabet office, yeah.
1: A byly tam opice, mnoho dalších zvířat.
0: And the big like ourselves, you see. Please, can you look up now these old trees? Look nicely.
1: A můžete se
0: Now look at
1: prosím
0: you, please.
1: teď podívat na všechny ty stromy tady okolo. Podívejte se prosím.
0: Yes, and there are many, how many other creatures?
1: Kolik je tam různých jiných bytostí?
0: So big, long life, the many beautiful trees.
1: Čili byly to vysoké, mnohaleté, věkovité stromy.
0: In Australia,
1: Austrálii
0: and one our we have ashram, very big, very long,
1: máme dlouho jeden velký ášram.
0: and that is our ashram there,
1: Je tam náš ášram.
0: and it's very big forest, even we don't know where the border of our land.
1: A patří k němu veliký les, ani nevíme, kde přesně má hranice.
0: And one day,
1: A
0: from when I was in Australia,
1: jednoho dne, když jsem byl v Austrálii,
0: Dungar is called name place of the Dungar.
1: to místo, kde to je, se nazývá Dagong,
0: If you
1: Dagong.
0: don't believe me,
1: A jestli mi nevěříte,
0: please go to Australia
1: tak si zajeďte
0: and
1: do
0: see what is
1: Austrálie
0: very Dungar.
1: a zeptejte
0: And
1: se
0: Dungar
1: tam,
0: is very yoga center.
1: kde je Dagong a kde je tam středisko jógy.
0: And you can see how many there.
1: A uvidíte, kolik tam toho je.
0: So then we went to go. There was valley,
1: A tam bylo takové údolí.
0: and there are so many things. There are snakes also big.
1: A my jsme tam tudy procházeli a byly tam nejrůznější stvoření, hadi veliký.
0: They are very long, about 3 meters.
1: Dlouzí, až 3 metrový hadi.
0: But they don't bite us.
1: ale neuštkli nás.
0: If they want to eat, then they can like this.
1: Protože jsou to škrtiči. Kdyby se chtěli najíst, tak by spíš škrtili.
0: Other are also called the red bed belly. Red belly.
1: Tak je tam nějaké zvíře, kterému se říká.
0: They looks like a cobra.
1: Červené břicho, vypadá jako kobra. Ten
0: but they don't have that like a cobra head.
1: Ale tu hlavu mají trochu jinou než kobra.
0: Many, many, many. I don't want to tell you story that.
1: Čili je tam spousta různých hadů, ale o tom ten příběh vám říkat nechci.
0: Otherwise you will not go there to Dasram.
1: Protože pak by se vám tam nechtělo jezdit.
0: But no one beat us.
1: Ale nikdo nám neublížil.
0: So our bhaktas, they were cutting some branches and like this.
1: A tak naši
0: from belly.
1: Bhaktové tam v tom údolí odsekávali větve a pracovali tam.
0: And there was a big, big banyan tree.
1: A rostl tam obrovský banyánový strom.
0: And we gave the name Devpuriji.
1: A tak jsme ten strom pojmenovali Devpuriji.
0: And if you believe or not.
1: A ať už tomu věříte nebo ne.
0: If you believe, be peaceful.
1: Když tomu věříte, tak buďte v klidu.
0: And not believe, then go there.
1: A kdo tomu nevěří, tak se běžte přesvědčit.
0: We were 15 or 20 people holding with the hands that one tree.
1: Bylo nás 15 nebo 20 lidí, abychom dokázali ten kmen stromu obejmout.
0: So next year time they asked some governments about forest and how it is here.
1: A další rok se pak ptali vlády, úřadů, jak je možné, že tam je ten strom v tom lese.
0: So they came and they were searching.
1: A
0: researching.
1: Tak tam někoho vláda vyslala, aby provedl výzkum.
0: And they said more than 5,000 years this tree.
1: A stáří toho stromu určili, že je starší než 5000 let.
0: Australia is also forest many, many things, yeah?
1: V australských lesích můžete narazit na ledasco.
0: But people they have cut off many things.
1: Byly tam prastaré stromy, ale lidé je všechny
0: but
1: pokáceli.
0: But the certain point there is like that. So.
1: Ale na některých místech se zachovali.
0: Similarly, we have a big our in Strelky ashram in Czech Republic.
1: A tak podobné je to tady ve Stříleckém ášramu v České republice.
0: And that's very good.
1: A je to tady velmi dobré.
0: So one Guruji, Rishi.
1: A tak jeden ten Guruji, Rishi.
0: We don't know how old he was.
1: Nevíme, jak byl starý.
0: Because I did not see him.
1: Protože já jsem ho neviděl.
0: But it can be two, three years.
1: 100 years.
0: Or more.
1: Možná mu bylo 200, možná 300 let nebo víc.
0: And he was talking with the forest.
1: A ten si s tím lesem povídal.
0: So someone said no, because he don't know who with whom you can talk, so he's making jokes.
1: Někdo si možná řekne no, protože si tady nemá s kým popovídat, tak si tak vtipkuje s lesem.
0: So one day there was a very, very big tree, very.
1: A jednou tam byl takový veliký, vysoký strom.
0: And very long, thick. The trunk.
1: A ten kmen toho stromu byl obrovský.
0: And yogi said, that Rishi said to that tree.
1: A ten jogín řekl tomu stromu.
0: My dear, how many years I have seen you.
1: Můj milý, kolik let už tě tu vídám.
0: And I know everyone and you know me.
1: Znám tady každého a ty znáš mě.
0: But he said.
1: Ale řekl.
0: Oh tree.
1: O strome.
0: Now your karma is not good.
1: Teď nemáš dobrou karmu.
0: You will die.
1: zemřeš.
0: And this tree said, how many thousands of years?
1: A ten strom řekl, kolik tisíc let už tu jsem.
0: No one could touch me.
1: Nikdo se mě ani nedotkl.
0: And I am grand, grand, grand, grandfather.
1: Jsem takový praotec.
0: The rishi said.
1: A rishi řekl.
0: Yes, I know that.
1: Ano, to vím.
0: But now your time is gone. Come.
1: Ale tvůj čas brzo vyprší.
0: It will kill you.
1: Zabije tě to.
0: Who can kill me?
1: Kdo by mě dokázal zabít?
0: Snake can bite, no harm.
1: Když mě uštkne had, nějak mi to neublíží.
0: Da. Any animals cannot kill you.
1: Žádné zvíře mi nemůže ublížit.
0: Alphabet, that, what is the elephant?
1: Ani slon.
0: Can also not do.
1: Ani slon mi nic neudělá.
0: It can come very heavy this by air or wind.
1: Může přijít vichřice.
0: Rishi said.
1: Aha.
0: Yes, I know.
1: Rishi řekl, ano, já vím.
0: But in 2 years you will not be here.
1: Ale za 2 roky už tu nebudeš.
0: He said.
1: Strom řekl.
0: Hey, Rishi, you take care of you.
1: Rishi, radši se starej o sebe.
0: I am okay.
1: Já jsem v pohodě.
0: And Rishi went.
1: A tak Rishi odešel.
0: One day.
1: Jednoho dne.
0: He was walking back.
1: Se vracel na zpátek.
0: And the tree said.
1: A strom mu povídá.
0: Rishi, what you are thinking?
1: Rishi, na co myslíš?
0: I am as it is.
1: Podívej se, jsem tady.
0: Who can kill me?
1: Kdo by mě tak mohl zabít?
0: He said. Your friends.
1: A Rishi řekl, tví přátelé.
0: Yes.
1: Ano.
0: Your friends.
1: Tví přátelé to budou.
0: They will kill you.
1: Ti tě zabijou.
0: And me who can kill?
1: Kdo by mě tak zabil?
0: Yes. There is you have your enemy.
1: No, ano, máš tu nepřítele.
0: Is it again Rishi went through?
1: Rishi zase jen prošel.
0: And what happened?
1: A co se stalo?
0: One man came.
1: Přišel jeden muž.
0: And he had very big the wood stick.
1: A měl takovou velikou hůl.
0: And iron instrument.
1: Takové velké topůrko a na něm železný kovový nástroj.
0: Again he came. That little he can kill me?
1: Přišel a říkal, co pak tohle, ta malá sekira by mě mohla zabít?
0: And that any humans they can kill me?
1: Lidé, že by mě zabili?
0: Is it? It is your jyotish.
1: A Rishi řekl, je to ve tvém jyotiši, ve tvém
0: said on that days will be.
1: Horoskopu, tam se píše, že toho a toho dne to bude.
0: The tree said.
1: Strom se zasmál.
0: So many ages.
1: Tolik věků.
0: No one can kill me.
1: Nikdo mě nezabije.
0: So he said, where is your enemy?
1: Kde je tvůj nepřítel?
0: Your enemy is somewhere in the fire.
1: Tvůj nepřítel je
0: iron.
1: Někde v ohni a železe.
0: Ah, that is nothing.
1: To není nic.
0: So one man he took this instrument, what is that?
1: Axe, yeah. A tak jeden člověk přišel se sekirou.
0: And that man, he went directly to this old of the old tree.
1: A šel přímo k tomu nejstaršímu stromu.
0: And first he cut that one.
1: A jako první pokácel.
0: It took him 2 days or 2 months or 4 months.
1: Starý strom dokázal to, i když to na tom pracoval 2 nebo 4 měsíce.
0: And many trees he clawed.
1: A pokácel mnoho dalších stromů.
0: And there was big old log was here, like here our.
1: A zbyla tam jenom taková stará kláda, tak jako my tady máme ty klády.
0: Well, he came back.
1: No, tak se vrátil.
0: Hello, old tree.
1: Buď zdrav, starý strome.
0: I told you.
1: Já jsem ti to říkal.
0: Who cannot be your enemy?
1: Kdo může být tvým nepřítelem?
0: But my enemy was is different.
1: Můj nepřítel je něco jiného.
0: Because one of our families.
1: Je to jeden z naší rodiny.
0: He was attacking.
1: A ten tě napadl.
0: And he comes to bring his friend.
1: Ten si přivedl svého přítele.
0: Enemy.
1: A vlastně nepřítele.
0: Ex.
1: Sekiru.
0: Then the tree said.
1: A potom ten strom kláda řekla.
0: Rishi, I am right.
1: Rishi, mám pravdu.
0: Don't have some person, what we call the enemy.
1: Nemám nepřítele.
0: Be careful.
1: Buď opatrný.
0: If someone is enemy.
1: Protože když je někdo nepřítel.
0: Then don't talk anything negative or anything.
1: Tak s ním nemluv o ničem negativním, radši vůbec o ničem.
0: If your enemy someone.
1: Pokud máš nějakého nepřítele.
0: Then feed him more with the chocolates and ice creams and
1: tak mu spíš dávej čokolády a zmrzlinu.
0: Till that life he will die.
1: Aha, dokud neumře.
0: So that is that, my dear.
1: Čili tak to je, můj milý.
0: Did that Rishi come?
1: Když přijde Rishi.
0: And say to that old tree.
1: A řekne tomu starému stromu.
0: How are you?
1: Jak je ti?
0: He said, Gurudev.
1: A strom říká, Gurudevo.
0: I did not thought this.
1: Na tohle jsem ani nepomyslel.
0: I did not think to tell you, please, how I will protect.
1: Nenapadlo mě, abych se tě zeptal, jak se mám chránit.
0: So there is a very small thing.
1: Čili je to taková maličkost.
0: For example, we have injections.
1: Například dostaneme injekci.
0: It's a very tiny little needle.
1: A ta jehla je opravdu malá.
0: But can kill us. Can us kill.
1: Ale může nás zabít.
0: Therefore, we should always and always be careful and very happy to others, that those who are like that.
1: Proto bychom měli být pozorní k ostatním a měli bychom si na ně dávat pozor.
0: Then what can happen?
1: Co se může stát?
0: That will have karma.
1: Tak to se stane díky
0: and
1: karmě.
0: And his or her karma will kill that you.
1: To, co
0: him,
1: vás.
0: Himself.
1: A ta jejich karma se pak otočí proti ním.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So there is another very nice other story.
1: Je ještě jeden takový moc hezký příběh.
0: But today, this all our trees.
1: Ale pro dnešek všechny ty naše stromy.
0: When I spoke this story.
1: Když jsem vyprávěl tento příběh.
0: They became so silent.
1: Tak stichli.
0: All the trees, not a leaf was moving now.
1: Ani lísteček se na nich nepohnul.
0: And their good best friends.
1: A jsou to ti nejlepší přátelé.
0: They are the birds.
1: A ptáci jsou jejich nejlepší
0: and
1: přátelé.
0: Telling us nice, very nice.
1: A ti si to hezky říkají mezi sebou.
0: And we are like the children.
1: A my jsme jako děti.
0: And we are the humans.
1: Jsme lidé.
0: But we human needs you this all oxygens, this all forest and everything.
1: A my lidé vás stromy potřebujeme. Potřebujeme lesy, potřebujeme vás kvůli kyslíku.
0: So we should love all this forest.
1: A tak bychom ty lesy měli milovat.
0: And we should be with that.
1: A měli bychom být s nimi.
0: Om namo Siri Prabhu Deepa Narayanam. Om namo Siri.

0: Shambho Shankara Namah Shiva. No, this one we sang. How do you feel now? Better? When we chant the name of Sadashiv.
1: Když zpíváme jméno Sadašivy.
0: Shivji is the one who is removing all the sorrow, who is removing all the troubles.
1: Shivji je ten, který odstraňuje všechny problémy a všechno trápení.
0: I love to see this whole Bhakti Ganananand family in yellow.
1: A tady s radostí vidím celou Bhakti Ganandovu rodinu.
0: New karma yogis.
1: Noví karma yogíni.
0: So when the consciousness of Shiva is awakened,
1: když je probuzené Shivovo vědomí,
0: when that Shiva tattva united with the Guru tattva awakens within the soul,
1: když se to vědomí spojené s Guru tattvou probudí v duši,
0: then that way how we shine, the way how it expands towards every single living organism around us.
1: Tak to, jak se to v nás probouzí a jak to září vůči všem živým bytostem.
0: That is something very divine and something very unique.
1: Tak to je něco velice božského a jedinečného.
0: And when a certain vibration of a certain chant is repeatedly done.
1: A když se opakuje vibrace nějakého zpěvu.
0: It activates so many things around us and within us.
1: Tak to aktivuje mnoho věcí kolem nás i v nás.
0: And it shows and it opens up the heart to receive everything that comes.
1: A ukazuje to srdci, co všechno přijímat.
0: But until the heart and until our soul and consciousness is covered in the layer of the dust.
1: Ale dokud je to naše srdce a ta úroveň duše pokrytá prachem.
0: The dust of so many storms.
1: Prachem tolika bouří.
0: How many of you feel that now this current, not today, not in Strilki, but outside of Strilki,

0: The world around us, our life situations, our problems, everything is currently happening in this time.
1: Kolik z vás má pocit, že to, co se děje, a ne teď tady a tady ve střílkách, ale v tom vnějším světě, tak se teď děje tady.
0: Because there is always certain energies, certain planets, certain stars which align to happen certain things.
1: Protože vždycky jsou určité energie a určité hvězdy, které se srovnají tak, aby se některé věci děly.
0: But when the energy of ourselves is pure love,
1: ale když ta naše vlastní energie je čistá láska,
0: when our energy is one with that Guru Tattva and the Shiva Tattva,
1: a když je naše energie jedno s Guru Tattvou a se Shiva Tattvou,
0: then whatever projects from our heart is only divinity.
1: Tak cokoliv jde z našeho srdce, tak je to jenom božství.
0: And that divinity, that divine energy is within each and every one of our souls.
1: A to božství, ta božská energie je v každém z nás, v každé z našich duší.
0: It never went anywhere.
1: Nikdy to nikam neodešlo.
0: It was never lost by you.
1: Nikdy jsme to nestratili.
0: It never ended up in some river.
1: Nikdy se to nespláchlo někam do řeky.
0: But it is always there.
1: Ale je to tam vždy.
0: But sometimes the life happenings, sometimes the situations which are happening in our life are overpowering those things.
1: Ale někdy ty naše životní okolnosti a situace to přemůžou.
0: And every time we face something in our life, every time something happens, one layer of the dust is built on that.
1: A vždycky, když se nám něco děje, když se něco stane v životě, tak tomu přibude další vrstva prachu.
0: Just in one day, sometimes we put 10 layers.
1: A někdy za jediný den tam přidáme 10 vrstev.
0: A argument happens, our ego goes up, our anger goes up.
1: Pohádáme se, jde, posílíme své ego, posílíme svůj hněv.
0: Miscommunication happens, misunderstanding happens, then our jealousy goes up, as sadness goes up.
1: A dojde k nějakému nedorozumění nebo špatné komunikaci a kvůli tomu se posílí naše žádlivost nebo náš smutek.
0: And when there's jealousy, it's not harmful for the other person.
1: A když dojde k pocitu žádlivosti, tak to není, neškodí to tomu druhému člověku.
0: More than anything, it's harmful for ourselves.
1: Ale nejvíce všeho to škodí nám samým.
0: Because the one who is affected by it,
1: protože ten, kdo je tím postižený,
0: is our consciousness.
1: Tak to je naše vědomí.
0: Because with years and years of sadhana and years of practice,
1: protože po letech a letech sádhany a cvičení, praxe,
0: and maybe not years, maybe even lifetimes,
1: a možná nejenom po letech, ale po mnoha životech,
0: because for us to be born in this human life is also many, many lives of us doing good karmas, doing bhakti, for us to come in this life and to be here.
1: Protože to, abychom se mohli narodit do tohoto života, abychom mohli být tady, znamená, že jsme po mnoho a mnoho životů museli dělat dobré karmy.
0: Out of 8.4 million creatures, if we got the birth of a human and not of a pig or a scorpion or a snake or a mosquito who we clap every day.
1: A pokud z těch 8,4 milionů živých bytostí, druhů živých bytostí, jsme se narodili jako člověk a ne jako had nebo štír a nebo komár, které každý den v dlaních likvidujeme.
0: So many, sometimes I think about it that when we clap a mosquito, then will we be born again? You know, Swamiji said, when you kill any animal, you are born again in that birth, you know, and then someone will clap you.
1: A tak když myslím na to, že někdy, když takhle klepneme komára v dlaních, tak si vzpomenu na Swamijiho, jak říkal, že když zabijete nějaké zvíře, tak se pak příště zrodíte jako to zvíře a jestli pak v tom příštím životě vás taky takhle někdo sklapne v dlaních.
0: So imagine how many hundreds of claps we did in our lives and how many of hundreds of claps someone else did to us and still we got this human birth.
1: Tak si představte, kolik stovek takových klepnutí rukama na komára jsme my udělali, kolik takových klepnutí udělal někdo nám a přesto jsme se zrodili tady v tom životě.
0: And even when we are in this human birth, how do we nurture this human body? How do we take care of this human body?
1: A když už jsme se narodili jako lidé, tak jak se staráme o své tělo, jak ho vyživujeme?
0: Because this is the greatest gift we can get.
1: Protože je to ten největší dar, který jsme mohli dostat.
0: Because this is the only creature in the ecosystem which can think, which has viveka, and which can move forward in the spiritual journey and awaken that consciousness.
1: Protože je to vlastně jediná bytost celého toho ekosystému, která může myslet, která má viveku, která může duchovně se rozvíjet a může dosáhnout toho duchovního cíle.
0: But out of 100% of our capacity in our mind, we use anyone who knows Martin Repko. Do you know how many percent of mental capacity do we use according to medical science?
1: 100% naší mentální kapacity, kolik využíváme, Martine Repko, jestli nevíš?
0: No, but very less. 5% or something, yeah.
1: We tak use... Podle vědy možná využíváme tak 5% z toho.
0: But even if we use out of that 5%, or if we can increase it with our spiritual awakening and bring up that percentage, well and good.
1: Ale pokud bychom svojí snahou a svým duchovním úsilím to aspoň o něco zvýšili, tak je to dobré.
0: But then at least of that 5%, 3% we give towards spirituality.
1: Ale když z těch 5% aspoň 3% věnujeme duchovnosti,
0: and when those inner enemies awaken, the anger, the jealousy, the tendency of many other negative things, then our consciousness doesn't go up but goes down. Our consciousness goes down if our mind is cluttered with negativity and those five enemies, kama, krodha, mada, lobha,
1: anka. A když ta naše mysl ale ustrne u těch negativních věcí, u hněvu, žárlivosti a všeho negativního, tak potom i ta 3% se snižují.
0: And we all are at least that much by Gurudev's kripa developed that we know how to at least, if not increase, but at least to maintain the level of consciousness which Gurudev has risen within us.
1: A my jsme u Gurudeva, tak se snažíme, abychom, když už to nezvyšujeme, ten podíl, tak abychom aspoň si ho zachovali.
0: And these mantras, that vibration, when it's chanted repeatedly again and again and again, that vibrations flow through each chakra and opens many things.
1: A ty vibrace, když takhle zpíváme, tak vlastně nás pročišťují a povznáší to mnoho věcí v nás.
0: And the Jaya Sadashiva Shiva Sadashiva one, it is more than 10,000 year old verse.
1: A to, co jsme zpívali, tak to bylo, to jsou verše staré víc než 10,000 let.
0: Which is chanted to remove the negativity, which is to remove the problems, which is to remove all these aspects.
1: A zpívá se to proto, abychom odstranili všechno negativní a abychom to pročistili.
0: Kashtahara means Bolenath Shivji, take away my kasht problems.
1: Shivji, odstraň mé problémy.
0: Daridrahara, remove my financial problems.
1: Odstraň mé finanční problémy.
0: Kashtahara, dukkhahara, daridrahara, hara hara Mahadev. So, Mahadev, remove my kashta, remove my problems, remove my financial situations, remove my sadness.
1: Mahadeve, odstraň mé problémy, odstraň mé finanční situace a odstraň můj smutek.
0: And when we sing, when we chant, and when there are these different instruments being played, it activates that dvani, that sound.
1: A když to takhle zpíváme, a k tomu máme i ty hudební nástroje, tak to aktivuje ten zvuk.
0: What did Gurudev always sing? Nad rupa parabrahma.
1: A jak nám Gurudev vždycky připomínal, náda rupa para brahma.
0: So nada, that sound wave. The first sound wave was om.
1: Nada, ten zvuk, první zvuk bylo om.
0: And all the alphabets came out of Shivji's damaru when he was playing his damaru 14 times.
1: A celá abeceda vznikla tím, že Šivčí tím svým nástrojem 14krát zahrál, zatřepal.
0: Then 14 sounds came out.
1: A vzešlo z toho 14 zvuků.
0: Ayun, so ayun rilrik ayong ayau chaya varatala na yamagana nam jabaya gada dash jabagada dash kafa chatata chatata vakapaya shashasar hal. That is 14. Ayun, 1, rilrik ayong ayauch hayavarat lan yamagananam jabaya jabagadash kafa chatata chatatava kapaya shasasar hal. So it's very easy.
1: Je to snadné.
0: That's the first thing you learn when tera tha na. That was the first thing what you learn in Sanskrit grammar.
1: To je první věc, kterou se naučíte na lekcích sanskritské gramatiky.
0: Nrita vasane nataraj rajau nanad dhakkam navapanchavaram udhyartukama sanakadi siddha etad vimarshe shiva sutra jalam. This is the Shiva sutra. This is the web of Shiva.
1: To jsou Shivovy sutry, ta pavučina Shivy.
0: When Shiva was dancing as Nataraj.
1: Když Shiva tančil jako Nataraj.
0: And teaching the teachings to Sanakadik and all the different rishis.
1: A dával to své učení Sanatanam rishium.
0: And then he was playing the damru, and that 14 sounds is the whole Sanskrit grammar, is all the alphabets, everything came out of there.
1: A zahrál na ten svůj nástroj, udělal těch 14 zvuků a z toho vznikla celá gramatika abeceda sanskritu.
0: Many times Shivji and Vishnuji and Brahmaji, not usually Shivji, but Brahmaji and Vishnuji are fighting who was first, who was first.
1: A Brahma a Vishnu často spolu se hádají, kdo byl první.
0: Then boss comes and says.
1: A pak přijde šéf a řekne.
0: But then big boss, big Shiva says, Guru ra Brahma, Guru ra Vishnu, Guru ra Devo Maheshwara.
1: Ale pak ten velký šéf řekne tohle.
0: Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Shiva. But still, Ramasya Ishwaraha, Rameshwaraha, Shivasya Ishwaraha, Rameshwaraha. You know Rameshwar Jyotirling, which is in the south of India?
1: Guru, a řekne Guru je Brahma, Vishna i Shivu. A Rameshwar Jyotirling je na jihu Indie.
0: When Lord Rama wanted to go and find Sitaji in the Sri Lanka.
1: Když chtěl pán Rama najít Sitaji na Sri Lance.
0: Then before crossing the ocean, they needed blessings and Ramji was worshipping Lord Shiva.
1: A tak než překročili moře, tak potřebovali požehnání a on ho hledal u pána Šivy.
0: Then God, different God and goddesses, they all came to Ramji and said, who is greater, you? Because you are Vishnu, so you are the greatest, but you are worshipping Shiva, so is Shiva the greatest?
1: A přišli různí bozy a ptali se, kdo je tedy největší, protože ty jsi Vishnu. A ale modlíš se k Shivovi, znamená to, že Shiva je největší?
0: And then Ramji said, Ramasya sa Ishvaraha Rameshvaraha.
1: A Rama řekl toto?
0: Toto. So which means, Ramasya Ishvaraha sa Rameshvaraha, the Ishvar, the god of Rama. That is Rameshvara, that's why the name of the Jyotirlings became Rameshvaraha.
1: Je to Bůh Rámy, Rameshvara, proto je ten Jyotirling Rameshvaru.
0: But then Shivji complained and said no.
1: Ale Shivji si stěžoval ne.
0: Then they asked, then who is the boss?
1: A tak se ptali, kdo je tedy šéf?
0: Then he said, Yasya Ishvaraha Sa Rameshvaraha. The one who is worshipped by the God himself, that is Rameshvar.
1: Ten, kterého uctívá sám Bůh, a to je Rameshvar.
0: That's how we should see each other.
1: Tak bychom měli vidět jeden druhého.
0: But we don't say, me, I love this person and you love him. No, it's all full craziness. We all don't say, you see, even gods are giving credit to each other and saying who is better. But we say, no, I am better, not you.
1: A my ale to máme jinak, místo toho, abychom se chovali takhle jako bozy, to znamená mám tě rád a máme se rádi, tak my vymýšlíme různé blázniviny a říkáme, že já jsem nejlepší.
0: And someone else did it and that person is not around, we take the credit. I did it, I organized everything.
1: A když někdo jiný něco udělal a není tam přítomen, tak vy si ty

0: And accept that someone else gets the credit.
1: Nemůžeme přijmout to, že by někdo jiný si připsal ty zásluhy.
0: We can't accept that our neighbor's fence is larger than ours.
1: Nedokážeme přijmout, že plot našeho souseda je vyšší než náš.
0: Because the person who was doing the wiring in our brains or updating our software forgot something or misplaced few wires here and there.
1: Možná proto, že ten, kdo nám instaloval ty dráty v hlavě, tak tam něco trochu popletl.
0: No, the hard drive was installed okay.
1: A ten hard drive, ten byl nainstalován v pořádku.
0: Only we put the pen drives in sometimes of jealousy, sometimes of this and that put some viruses which feed that and corrupt that hard disk.
1: Ale jenom jsme tam dali nějaká USBčka s nějakými viry a teď jsme tam naimplantovali ty viry žárlivosti, hněvu a další, které nám to prostředí trošku otrávily.
0: The wiring, the programming, all is fine.
1: Ale jinak všechny ty kabely a software jsou v pořádku.
0: But if we don't know how to, because most of us, we open the box and we see a small booklet which has two small letters, half of us can't read it, and half of us who can read don't want to read it and throw it in the dustbin.
1: Ale
0: it's called user manual.
1: My k tomu dostaneme ten návod k použití, ale je to tak malá knížečka, že polovina z nás to není schopná přečíst a druhá polovina to někam hodí do koše.
0: And then we go on YouTube or on ChatGPT, we click a picture of that, we put it and we say how to use this.
1: A my pak jdeme na YouTube anebo na ChatGPT, dáme tam tu fotku jenom a říkáme, že víme, jak to používat.
0: This is Kali Yuga.
1: Tak to je Kali Yuga.
0: We are more scared to talk to our partner, to our friend, to our roommate and ask questions. That's why we feel more comfortable to talk to AI.
1: A je pro nás snaží si povídat s umělou inteligencí než s naším partnerem, přítelem, kamarádem, spolubydlícím a tak dále.
0: And using it for help is good, but being completely dependent on it, that's not good.
1: A když to budeme používat jenom jako pomůcku, tak je to v pořádku, ale pokud na tom budeme závislí, tak to není dobré.
0: Last week, what did I say?
1: Co jsem k tomu řekl minulý týden?
0: About dependence.
1: O závislosti.
0: The thing that you own should not own you.
1: Věc, kterou vlastníte, by vás neměla vlastnit.
0: Those things which you possess should not possess you. Those things which may be affecting cannot rule how you act.
1: Věci, které vás ovlivňují, by vám neměly vládnout.
0: We have Viveka for that.
1: A na to máme Viveku.
0: We know and the Viveka tells us that this is right or this is wrong.
1: Viveka nám říká, že tohle je dobře a tohle je špatně.
0: But to use our Viveka is again in our hands.
1: Ale zase je na nás, jestli tu Viveku budeme používat.
0: We have that machine to shave the head, but if we forget to plug in the wire, it won't work.
1: A máme holicí strojek, abychom si ostříhali vlasy, ale když ho nedáme do sítě, tak nebude fungovat.
0: And unfortunately in our world, in our real life.
1: A bohužel v tomhle světě a v našich životech.
0: The user manual is all the beautiful books, the shastras, which we tend to not read sometimes.
1: Jsou ty návody k použití, ty krásné knihy, šástry, které většinou máme tendenci nečíst.
0: YouTube videos and these things won't work, that's why we have Gurudev.
1: A YouTubeová videa nefungují, takže proto máme Gurudevu.
0: And that's why I say that how many lives of good work have we done to be born in the human life, but not only to be born, but also to be a part of this beautiful movement of Gurudev and to be seeing, able to see him physically with our physical eyes.
1: A proto říkáme, jak je to obrovské štěstí a jak je to výsledek mnoha životů, nejen že se tady narodíme jako lidé, ale že ještě máme možnost být součástí tohoto Gurudevova hnutí a vidět Gurudevu na vlastní oči ve fyzické podobě.
0: To be walking on the same soil as our Holy Guruji, Vishwa Guruji walked and we are on that, sitting on that same soil. How many times have Gurudev passed from here? Guruji passed from here in 99.

0: a chodit po stejné zemi, po které chodil Holy Guruji, po které chodil Swamiji. Kolikrát tady Swamiji prošel jenom tady tím místem?
1: And if we are open enough, then we can feel those energies just present here. Every leaf of this tree, all these trees are witness of Gurudev's tapasya in this ashram.
0: A pokud máme otevřené srdce a jsme dostatečně citliví, tak to vnímáme, jak tady každé stéblo trávy, každý lísteček na stromě je svědkem Gurudevovy tapasy.
1: And that's why samskaras are important when we what we teach, what we show, how we present ourselves to the young generation, that's what they will see and learn.
0: A proto jsou tak důležité ty samskáry toho, jak co říkáme a co učíme tu novou generaci, co jí předáváme.
1: And for us, if we are in peace, then our children will be in peace. If we are in peace, then our surroundings will be in peace. We need to be peaceful and we can only make ourselves by the grace blissful and peaceful.
0: A pokud my budeme v míru, tak potom i naše děti budou v míru. Pokud my budeme míru plní, tak i naše okolí bude míru plné a je to tedy na nás.
1: And know that we are doing our best as much as we can.
0: A vím, že se snažíme maximálně, jak to jde.
1: We know that the path is right.
0: Víme, že ta cesta je správná.
1: We know that we are protected in that protective bubble of Gurudev.
0: A víme, že jsme v ochraně té ochranné bubliny Gurudevy.
1: And doesn't matter what happens, he will take care of us.
0: Ať už se stane cokoliv, tak se o nás postará.
1: And that divinity which is inside, which is hiding, let it shine, let it glow, let it illuminate the whole place.
0: A to božství, které je uvnitř, tak ho nechme prozářit celé všechno kolem.
1: Let other people also feel that love, that light which you have. Let them be happy by seeing your light.
0: A ať i ostatní lidé mají možnost vnímat tu lásku a světlo, které v sobě máte, a ať to mohou zažít.
1: Automatically people will want to be near you not because of money, not because they hate you, not because they love you, but because how you shine and how you have that light and this light Gurudev has given us.
0: A automaticky pak lidé budou stát o to být ve vaší přítomnosti, a to ne kvůli penězům, ne kvůli nenávisti nebo čemukoliv, ale kvůli tomu, že budou chtít být v přítomnosti s tou Gurutatvou.
1: May that divine light spread as far as you can.
0: Kéž se to božské světlo šíří tak daleko, jak dokážete.
1: And may we be in peace, bliss, happiness and Guru Kripa.
0: A kéž jsme v míru, blaženosti a Guru Kripa.
1: We may be thinking that this Trilki seminar is ending or is on the ending stage.
0: Možná si říkáte, že ten střílecký seminář pomalu končí.
1: But that does not mean that something is ending. Take it in a way that it's a new awakening within us, that it's a new beginning, not an ending, but a beginning.
0: Ale tak vemte to tak, ne že něco končí, ale že naopak je to nový začátek. Vemte to jako ne konec, ale jako začátek něčeho.
1: Whatever we talked about, all the experiences that we experienced, all the connections we made, everything that we did in this ashram at this time will be implemented and we live by the values which we were learning here.
0: Všechno, co jsme tady slyšeli, všechno, co jsme viděli, co jsme zažili, co jsme si tady vyměnili, tak to všechno můžeme nést dál a využít to.
1: Not that it's only on videos and on the cards and written down somewhere in booklets, but that we start living by the principles of Gurudev, by the principles of our parampara, by the teachings of our parampara, because I think they know better than us.
0: A ne, aby to bylo něco, co bude jenom někde ve videoarchívu anebo na kartičkách, ale je to něco, čím bychom se měli v životě prakticky řídit a naplnit to Gurudevovo učení.
1: I know it's hard, but we need to accept ourselves for who we are.
0: A vím, že je to těžké, ale měli bychom se přijmout takový, jaký jsme.
1: We need to believe in ourselves more.
0: Musíme v sebe víc věřit.
1: We need to accept ourselves more.
0: Musíme se víc přijmout.
1: Accept ourselves for who we are.
0: Přijmout se takový, jaký jsme.
1: Accept ourselves to receive things.
0: Přijmout se, abychom mohli dostat něco.
1: That grace, that kripa is always there, but if our hearts are closed, if our hearts are not open, then that kripa will not come in.
0: Ta milost, ta tam je vždycky, ale pokud máme srdce zavřené, tak k nám nemůže proudit.
1: And that's not the fault of Gurudev, but that's the fault of us, that we keep that hearts closed.
0: A není to chyba Gurudevy, ale je to naše chyba, že si udržujeme to srdce zavřené.
1: But still, when something messes up, it's not our fault, we blame him.
0: Ale přesto, když se něco nepovede, tak potom si myslíme, že to není naše chyba, ale obvinujeme jeho.
1: I asked him, I prayed to him, and still this happened.
0: Já jsem ho prosil, já jsem se k němu modlil a přesto se to stalo.
1: Simple example.
0: To je jenom takový jednoduchý příklad.
1: We are driving.
0: Jedeme autem.
1: Speed.
0: Rychle.
1: Kaboom.
0: Havárie.
1: Instead of that, what will happen is you go like this and the tree branch scratches it, or so many current example with this boy here.
0: A místo toho, aby se stala úplná havárie, tak jenom si poškrábeme auto větví. A nebo úplně čerstvý příklad tady s tím člověkem.
1: Driving back from Hungary, I was in India.
0: Jel z Maďarska, já jsem byl v Indii.
1: And whole journey, nothing happened.
0: A celou cestu se nic nestalo.
1: He parks outside Vienna ashram.
0: A zaparkuje před vídeňským ashramem.
1: And the belt of the engine snaps and breaks.
0: A jedna součást motoru se, řemen v motoru se přetrhnul a rozbil.
1: So, it could have happened anytime.
0: Mohlo se to stát kdykoliv.
1: But because of the bhakti, the belief, the shraddha which we have towards Gurudev and know that we are being protected, he did not let it happen on the way, he let it happen after we reach. But it will happen. That is the principle of the world.
0: A tak díky bhakti a díky víře se to nestalo někde během cesty, ale stalo se to až když přijel a zaparkoval. Takže ty věci se stanou, ale díky naší bhakti až víře v Gurudevu se stanou až ve chvíli, kdy to není takový problém.
1: The path which we are supposed to walk, we will have to walk, but the barriers like mountains, instead of mountains we will have small stones which we have to walk upon, but we will have to endure certain things. The intensity will be lowered, but not that, and that only works if there is that belief, if there is that shraddha towards that.
0: A když máme tu víru v to, že to takhle funguje, tak pak opravdu my si musíme projít tu cestu, kterou si máme projít, ale místo toho, aby nám stály v cestě hory, tak to budou jenom kamínky, čili ty překážky tam budou, ale budou mnohem menší, než by byly normálně.
1: And if there are doubts, then automatically because of the doubts, our heart is not open for the receiving part.
0: Ale když tam jsou pochyby, tak automaticky to srdce se zavírá před tím, aby mohlo přijímat tu pomoc.
1: So, this summer we learned that we let go.
0: Takže v létě teďkon jsme se naučili, že to necháme plynout.
1: We learned that most of our friendships or relationships or problems around us are our own creations.
0: A naučili jsme se, že většina...
1: Actually, I will correct myself. Not we learned, but we remembered. Because we all knew it.
0: Zapamatovali jsme si, to se opravím, protože jsme to už věděli, ale zapamatovali jsme si, že všechny ty problémy a další věci, které se nám dějí, tak jsou naším dílem.
1: And I gave a simple solution.
0: A dal jsem k tomu snadné řešení.
1: Think and talk with awareness and listen with patience. Automatically half of the problems will be solved.
0: Přemýšlejte a mluvte s bdělostí a mluvte s trpělivostí a automaticky se pak ty problémy vyřeší.
1: That bhakti, that shraddha, it is much stronger than anything else.
0: Bhakti a shraddha je mnohem silnější než cokoliv jiného.
1: But it has to have the combination of faith, combination of trust, then things flow naturally, automatically.
0: Ale je potřeba mít tu kombinaci víry a důvěry, aby ty věci pak automaticky plynuly.
1: Gurudev always said we need to believe and put ourselves in that boat. Once we put it in the boat, then it's the job of the salesman to not salesman, how do you call it? Sailor? Sailor.

0: the job of the sailor to bring us to our destination.
1: Takže Gurudev vždycky říkal, že je potřeba mít tu důvěru a umístit se do té lodi a potom je to na tom kapitánovi, aby nás převedl na břeh.
0: We are already connected with that Guru Tattva.
1: A my s tou Guru Tattvou už jsme spojeni.
0: And with the Guru Kripa, while connected to the Guru Tattva, we become one with that Shiva Tattva.
1: A s Guru Tattvou a s napojením se pak napojujeme na tu Shivovu
0: Tattvu. The Guru is the medium.
1: Protože Guru je to médium.
0: Who shows us and who removes that dust which is layered and layered upon us on that mirror of ourselves.
1: Který nám ukazuje cestu a odstraňuje ty vrstvy prachu, které nám brání v tom vidět tu podstatu.
0: May Gurudev open and clear the dust.
1: Takéž nám Gurudev to otevře a odstraní ten prach.
0: And may that divine light of Mahaprabhuji, of Gurudev, shine as bright as it ever can.
1: A kéž to světlo Mahaprabhujiho a Gurudevi září, jak nejjasněji to je možné.
0: May his kripa, may his blessings always be upon us.
1: Kéž je s námi vždy jeho milost a jeho požehnání.
0: May his guiding light show us the path where we are supposed to walk.
1: A kéž nám jeho vedení a světlo ukazuje cestu, po které máme jít.
0: May whatever do we do be aligned with the dharma.
1: A kéž je cokoliv děláme v souladu s dharmou.
0: And may we do more nishkama seva, not sakama seva.
1: A kéž děláme nishkama sevu a ne sakama sevu.
0: But that will be possible only after we are open enough and accept ourselves for who we are.
1: Ale to je možné, až když se otevřeme a přijmeme se takový, jak jsme.
0: So may you receive the blessings of Gurudev, of the parampara, may you be full with that.
1: Tak kéž obdržíte, kéž přijmete to požehnání Gurudevi a parampara.
0: And it doesn't mean that when I'm gone, this old, no. Gurudev's blessings is always with us because he is residing within our hearts.
1: A to neznamená, že když já odjedu, ne, je to tak, že to je vždy s námi, vždy je to v našem srdci.
0: And to make it more beautiful, whoever you talk to, you know Gurudev is residing in him or her also, so when you're talking to her or him, imagine that Gurudev is talking through, so you will have that sense of respect and there is no problem, no fights, no nothing.
1: A co ještě hezčí, když si uvědomíte, že každý, s kým mluvíte, v sobě má to samé světlo Gurudevi, tak potom budete mluvit spolu jeho prostřednictvím a nebudou žádné problémy a konflikty.
0: Kayena vacha manase indre va buddhyatmana va prakrite svabhava karomi adyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami. Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshagau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurude bhagavana ki jai hara namah parvati pataye hara hara mahadeva shambho aap sab bhakto ki You are not loud enough. You also have to say jai of yourselves. You always say Shadeep Narayan Bhagwan ki jai and all the parampara ki jai, but why don't you say jai for yourself? Because you are proud of yourself also.
1: I měli byste být hrdí i na sebe a říct ki jaya, i když se mluví o vás.
0: Aap sab bhakto ki
1: jaya.
0: Jai ho.
1: Jaya.
0: Did we do already Jaya Sadashiva? Not now, no? Jaya Sadashiva, Jaya Sadashiva, Jaya. You know, when I was traveling on the flight, I was so glued to this one that I was listening to it for 6 hours on loop.
1: Když jsem letěl, tak jsem si tohle pouštěl neustále dokola vlastně 6 hodin.
0: So now if I was stuck in loop, then I will make you all stuck in loop.
1: A já jsem to měl jako takovou smyčku a teď kvůli mě budete to mít taky jako takovou smyčku.
0: But only difference is that was other band and this is our family band.
1: A jediný rozdíl je v tom, že to byla nějaká jiná skupina, když to tohle je skupina naší rodiny.
0: Jaya

ओ सूर्य भगवान।

0: do nothing.
1: A není to tak, že neděláme vůbec nic?
0: But we are aware about our inner self.
1: Ale jsme si vědomi svého vnitřního já.
0: That is, we can say, if we understand and we are aware, then our sadhana is very important, very beautiful and powerful, is what we call our sleeping.
1: A tak pokud tohle dokážeme vnímat, potom naše sádhana je velice silná, velice naplněná a docházíme k tomu, jak spát.
0: So that in the night when we sleep,
1: a tak v noci, když spíme,
0: we become for ourselves.
1: Stáváme se zajedno sami sebou.
0: Ourself means.
1: A to sami sebou znamená
0: for our atma.
1: Skrze k našemu atma.
0: So this is a very important thing.
1: A to je velice důležitá věc.
0: Don't think that we are

0: only sleeping.
1: Nemyslete si, že je to jenom prostě spánek.
0: God has given this that how long we should sleep.
1: I Bůh nám dal, určil, jak dlouho máme spát.
0: And that's very important.
1: A to je velice důležité.
0: So we are first we are jagrat.
1: A první, čemu říkáme, je jagrat.
0: Jagrat means awaken. Now we are all here sitting, learning, looking, feeling, etc. Everything.
1: A to znamená probuzený, bdělý, to, co tady koukáme, vnímáme, cítíme, všechno.
0: We can see everything.
1: Můžeme všechno vidět.
0: And we learning different visions.
1: A my skrze ten zrak se dozvídáme mnoho věcí.
0: Everything. This is we are doing for others.
1: A je to čas, kdy pracujeme pro druhé.
0: So this is a jagrata.
1: A tomu se říká takto jagrata.
0: And from sunrise to sunset.
1: A je to od úsvitu do západu slunce.
0: We are jagrata.
1: Jsme jagrata.
0: And for that God has given the light.
1: A proto Bůh taky nám dal světlo.
0: After this, when what we for humans, I'm telling, and some animals also.
1: No a potom mluvíme o lidech a i o některých zvířatech. Potom přichází
0: many birds and they all are sleeping.
1: To ty ptáci a tak, kteří potom jdou také spát.
0: Why?
1: Proč?
0: They are going to their inner self.
1: Protože přicházejí do svého, vstupují ke svému vnitřnímu já.
0: Even the birds and animals, they are also dreaming.
1: Dokonce i zvířata a ptáci mají sny.
0: Sometimes even the birds, they are bawling, speaking.
1: Někdy z toho sna i ty ptáci jako zakřičí, zaspívají.
0: So the jagrat is our activities.
1: A tak ten jagrat, to je čas naší aktivity, činnosti.
0: For outer.
1: A směrem ven. Směrem.
0: And we are using all our energy and everything.
1: A k tomu používáme všechno, všechnu svoji energii.
0: So this is whatever we see now.
1: Cokoliv teď vidíme.
0: We were cooking.
1: Co jsme si uvařili.
0: We are eating.
1: Co jsme snědli.
0: We are drinking.
1: Co pijeme.
0: We are shopping.
1: Co si nakoupíme.
0: Anything.
1: Cokoliv.
0: We are doing this.
1: To všechno činíme, to děláme.
0: From outside to inside.
1: To je z vnějšku dovnitř.
0: Then what we call the sushupta.
1: A pak přichází to, čemu si říká sušupta.
0: Sleep.
1: A to je spánek.
0: And what this sleep means?
1: A co tady myslíme tím spánkem?
0: That 100%.
1: Na 100%.
0: We are aware about ourselves.
1: Že jsme si na 100% vědomi vlastního já.
0: And so it's very comfortable.
1: Sami sebe a je to velice pohodlné, uvolněné.
0: Peace.
1: V míru.
0: That is your life.
1: A takový je váš život.
0: That's for us. And then after that is called sushupt.
1: A potom se tomu říká, když to takhle je, tak se tomu říká sušupt.
0: That is dream.
1: A to je sen, snění.
0: And this dream means also there are certain thing which is in ourself.
1: A to znamená, že jsou určité věci, které máme v sobě, které jsou v nás.
0: And there is coming good bad dreams.
1: A podle toho pak přicházejí dobré nebo špatné sny.
0: One is very full of the fear.
1: Někdo je plný strachu.
0: So there are many these things.
1: No a takhle je v tom víc věcí.
0: And after that between them it is again one activities.
1: A mezi nimi je zase ještě další určitá činnost.
0: And that is all the time it's called alert.
1: A tomu se říká pro bdělost.
0: Dream we are going.
1: Ve snu sen pokračuje.
0: But we are very alert.
1: Ale my jsme si toho vědomí, my jsme si
0: bdělí. We need something.
1: My něco potřebujeme.
0: So when something

0: happens.
1: Když se něco stane,
0: we give up everything.
1: Všeho se vzdáme.
0: And we are again aware in our body.
1: A vzdáme se toho snu a zase jsme vědomí si svého těla, dělí, vnímáme své tělo.
0: Awakening.
1: A to znamená, že se probudíme.
0: It means we become again alert about outside.
1: To znamená, že opět si začneme uvědomovat ten vnější svět.
0: So this is the very beautiful and very good to understand for ourselves.
1: A to je velice krásné a velice dobré, když sami v sobě tomuhle rozumíme, jak
0: so our inner self,
1: naše vnitřní já,
0: our inner self, our God,
1: naše vnitřní já, náš Bůh,
0: that all our each and every instruments in the body,
1: každý ten nástroj, každá ta část našeho těla,
0: everything is coming in the comfortable and good inside.
1: Všechno se to uvnitř naladí na pohodlí a na dobrou vlnu.
0: Therefore sleeping is very important.
1: A proto spánek je velice důležitý.
0: Then of course there is other higher level.
1: A pak samozřejmě je další vyšší úroveň.
0: That's called the sleeping, higher of sleeping.
1: A to je vyšší úroveň spánku.
0: That's called yoga nidra.
1: A tomu se říká yoga nidra.
0: Which is Mahaprabhuji have written beautiful.
1: A to Mahaprabhuji nádherně popsal.
0: Because Mahaprabhuji knew what means that sleeping.
1: Protože Mahaprabhuji věděl, co to znamená takový spánek, ta yoga nidra.
0: And this is real yoga nidra is in that Guruji's have written.
1: A ta skutečná yoga nidra je taková, jakou ji popsal Guruji.
0: Yogi jano ki yoga nidra. Yogi jano ki yoga nidra. Then those are practicing yoga.
1: Ti, kdo cvičíte jogu,
0: that are the yogi.
1: To jsou jogíni.
0: And yogi also sleeping, not that they are only awakened.
1: Jogíni spí, ne že by pořád byli vzhůru.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that yogis in the dark night,
1: že jogíni v za temné noci,
0: they are jagrit hoja, that time they awaken then.
1: I oni jsou bdělí, i oni jsou vědomí, i v té noci.
0: It is another sleep.
1: To je jiný spánek, jiný druh spánku.
0: And in that is the consciousness towards the supreme, the highest, the cosmic.
1: A v něm vědomí směřuje k nejvyššímu, ke svrchovanému, ke kosmickému.
0: So about this Mahaprabhuji have written, given us.
1: A tohle nám sdělil, tohle nám předal Mahaprabhuji.
0: So tomorrow further.
1: A zítra o tom budeme
0: pokračovat. Now it is the time for prayer.
1: Nyní je čas na modlitbu.
0: And please sandhya.
1: A je čas sandhya.
0: You know what is sandhya?
1: Víte, co znamená sandhya?
0: Sandhya means connection.
1: Sandhya znamená spojení.
0: And what means this connection?
1: A co znamená tohle spojení?
0: It is from the day and night.
1: Je to spojení dne a noci.
0: So the sun is going down.
1: Slunce už zapadá.
0: And night comes.
1: A přichází noc.
0: So this is together.
1: A teď jsou spolu.
0: Night and day.
1: Jsou současně, jsou tu, setkává se den a noc.
0: That's very important.
1: A to je důležité.

0: Бхагаван Ки Джай. С вами Мадхавананда Джи, Бхагаван Ки Джай. Dekhyare Sadhu, bhajan from Holy Guruji.
1: To je bhajan od Holy Gurujiho.
0: It is not in our bhajan book, but who wants, I have the text and recording, I can give it to you.
1: Není v našem bhajanovníku, ale kdo má zájem o text, tak vám ho můžu dát.
0: It has a very beautiful meaning. It says, look, sadhus, or all people doing serious sadhana, look, there is Rama living in every single heart.
1: A má krásný význam, říká se tam, podívejte sádhuové, anebo vy všichni, kdo se věnujete sádhaně, v každém srdci sídlí Rama.
0: And Rama here means also God or Guru.
1: A Rama tady znamená také Bůh nebo Guru.
0: It says, inside and outside, everything is one or the same.
1: Říká se tam, vně i uvnitř, všechno je to jedno.
0: And it is huge, vast oneness.
1: Je to nezměrná jednota.
0: You are sitting in everything that is moving and not moving.
1: Ty dlíš ve všem, co se pohybuje, i ve všem, co je nehybné.
0: The whole world is residing in you.
1: A celý svět spočívá v tobě.
0: Looking up or looking down, I only have your darshan.
1: Ať se dívám nahoru nebo dolů, všude mám tvůj darshan.
0: And there is no need to go anywhere.
1: A nemusím nikam chodit.
0: You are not born nor you die.
1: Ty ses nezrodil ani nezemřeš.
0: You are completely fearless.
1: Jsi zcela beze strachu.
0: You don't have a fort or a village.
1: Nemáš žádnou pevnost ani vesnici.
0: You are everywhere.
1: Jsi všude.
0: You are not white, nor yellow, nor green.
1: Nejsi ani bílý, ani žlutý, ani zelený.
0: You are not red or black.
1: Ani červený, ani černý.
0: You don't have no color, no shape.
1: Nemáš žádnou barvu ani tvar.
0: You have no borders, no limits.
1: Nemáš žádné hranice.
0: You are incredible, indescribable. Nothingness, like in Shunyakash, this nothingness.
1: Neuvěřitelná, nepopsatelná Shunyakash.
0: Shridip, you are this alak, this undescribable one.
1: Shridip, to ty jsi ten, kdo je nepopsatelný.
0: You are beyond the name, so you don't even have a name.
1: Jsi za jménem, ani nemáš žádné jméno.
0: Because you are everything.
1: Protože jsi vším.
0: Madhavanandaji says, listen everybody.
1: Madhavanandaji říká, všichni poslouchejte.
0: Without the guru you cannot understand this.
1: Bez gurua tomu neporozumíte.